To záhadné slovo. Stávalo se, že náš třídní přišel do hodiny matematiky, aby nám sdělil něco neodkladného o rodičovském sdružení nebo o chmelové čisené brigádě. Tyhle občasné návštěvy končily tím, že se Koláček omluvil za narušení hodiny a na odchodu mu s úsměvem a sotva slyšitelně řekl tyčinky. A Habr svým suchým hlasem řekl také tyčinky. A přitom mu po tváři lehce přebylo něco, co vypadalo jako úsměv. O tom slovíčku jsme se přeli. Někdo byl toho názoru, že to nejsou tyčinky, ale tři čínky. To nedávalo smysl. Do hodin deskriptivy nosil Habr kromě trojúhelníku i tyčinky s hrotem na jednom konci, kterým se zabodli do tabule, abychom viděli, jak přímky narýsované křídou na černou plochu vypadají v trojrozměrném prostoru. Zrovna jsme s Musilem dokouřili a chtěli opustit balkon, když se k nám dveřmi protáhl starý pes a v závoji jeho pachu i pan profesor Koláček. Co tady řešíte, kuřáci? O Habrovi si povídáme, Romane. Jaký on byl? Byla s ním někdy sranda, povídám. Robert? Ten byl bezvadný. To vy jste ovšem nesměli vědět. Víte, co říkal? Pro učitele je třída scéna a zborovna je herecká šatna. Tam se kantor odlíčí a přestane hrát. On byl například erotoman. Habr, erotoman, zalapal po dechu Musil. No jo, učit na gymplu byla pro něj těžká zkouška odolnosti. Pamatuju, co říkal, když se vracel z hodiny a hodil ve zborovně aktovku na stůl. Proč sedí Štěpánka Rosová s takovým jménem a s takovým vyhroceným poprsím v první lavici? Proč ji nepřesadíš? Kdo to má vydržet? To není vyučování, to je hrdinství. Nemluvíte o mně, ozvala se spokoje Rosová, nyní Kvasilová, která právě dávala kolovat fotografie svých šesti vnoučat. Ne, řekl Musil a přivřel dveře. A co ten váš pozdrav, Romane? Říkali jste tyčinky nebo třičinky? Zeptal jsem se. Pan profesor se usmál a krátce zaváhal. No, tak jsme chlapi a Robert už je na Olšanech. Jednou při oslavě dne učitelů dostal sdílnou náladu a vyprávěl mi svůj nejsilnější erotický zážitek. On, jak víte, byl skvělý šachista a jezdil po turnajích. A dostal taky pozvání na přebor do nějaké vily v Krči. Měl zazvonit a říct heslo Dámský gambit. Robert tam šel a když ho vpustili a zamkli za ním, zjistil, že se odstnul na akci, kde bylo víc šachistek než šachistů a že ty dámy neměly ponětí, co je gambit, protože to ani nebyly šachistky. Robert se prostě odstnul na sexuálním večírku. Grubáč, pomenoval to Musil úžasle. Jo. A tam mu učarovala jedna účastnice. A když se spolu v tom kolektivu milovali, Robert jí pošeptal, jestli by se s ním nesešla někdy jindy a jinde, kde by byli spolu jen sami dva. A ona odpověděla, s tebou dicinky. Jakože vždycky, ujistil jsem se. Jo. Na to Robert nemohl zapomenout. A proto jsme se takhle zdravili, usmál se pan profesor a zívnul. Vrátili jsme se do pokoje, protože dlaždice balkónu už ztratili náboj slunce a v ponožkách nás studili. Roman se usadil do svého křesla a usnul. Byl jsem rád, že jsem tenhle sraz nevynechal. O půlnoci jsme svého třídního šetrně probudili a rozloučili jsme se. Venku byla hvězdná noc. Náš třídní stál přede dveřmi a díval se za námi. Netušili jsme, že ho vidíme naposledy. Tak zase za rok u tebe, Romané! Zakřičel ještě Láďa Pulpán. Dicinky! Odpověděl pan profesor a zamával nám.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Dovolíte, Vilisteně, abych vám přednesl jednu velmi smutnou píseň o Manickém korytě, kterou jsem si napsal ku poctě vody, která teče Prahu od Vyšehradu až do Vždy. Velice nedámy a velicení pánové, je to píseň velmi smutná, já bych prosil, abyste povstáním přetroubil. Nesmějte se, to smutně. Oznamuji početí. Jaký doprovázíte?
2: Poslyšte tu mou písničku o tom novým korytě, o ty slavný události nejnovější raritě. Polovicu světa ví, jaký obraz poutavý, bylo tohle přelejvání stříbro pěný vltavý. Teď je to pěkný. Slavnostnímu a

0: že se sejdej z hodnostáři, jen tam, kde je korito. Cinklom, plink, plink, teď to hezky, to jelejte pěkně. A řečnil ten a řečnil onen, národ svorně nalejvaj, oni jsou to jenom oni, co Vltavu přelejvaj. Vltava však tralala. Zase tady je řeči nedbal, pojďte tu komuli zbrnu, jen tak do těch velkých pánů se tam nalejt nedala. Tento komuli pěkně, ale zbrnu. A tak u očekávání hromovýho výbuchu drželi se všichni páni ruce svorně na uchu. Tom bez velkých nadsázek, nádhernej zvíš obrázek, prsklo to tak jak rachejtle a vylít mám lidi pouze jen oblázek. Inu, kdo prej za to může, že prý si to nedá vzít, povídal pan ohně svůjce, tím je vinen ekrazit. Spletli jsme se velice, jsem patřila munice, co nám loni rozházela půl truhlářský ulice. Vítn, vítn, dejte to smutný, poslouchaj, moc smutná. A tak teče Vltavěnka starou cestou klidně dál, ten, kdo ji chtěl přelejvat, Ježiši, ten se blamoval. Přelejou ji v závěrek, až některej outerek, zatím ten dek nateklo jen inženýrům do perek.
1: Člověk rád propadá bludům. Jeden všeobecně zakořeněný blud je tvrzení nebo víra nebo přesvědčení, že soucno se skládá ze dvou částí, z člověka a přírody, a to tak, že na jedné straně je příroda s velkým P a na druhé straně člověk s velkým Č. Tedy tento zakořeněný názor vede k bludu, o kterém jsem hovořil. Dovoluje člověku, aby se domníval, ba dokonce, aby byl přesvědčen, že on, člověk, obdařený fantazií a obrněný vědomostmi, se může státi pánem přírody, že on bude poroučet a že příroda bude ho poslouchat. Poručíme větru a no a tak dále a tak dále. Skutečnost je jiná. Soucno je jedno. A to je příroda. A člověk do té přírody patří jako švestka, jako hrom, jako ječné zrno, jako mravkolev, rtuť, smrk, had, hřib, blout i hrb. Jako já, jako vy, jako všecko. A proto se musí s přírodou pěkně uctivě. Nesmíme se dát poplet s tím, že česky je příroda ženského rodu. Povahou je přece vysloveně rodu středního neboli neutrum. Nemá v sobě ani zlobu, ani dobro. Nemá v sobě zbla zloby, ale také ani zbla dobra. A nemá také ohledy, nezná ohledy, nezná protekci, nelituje vás, ale taky se s váma neraduje. Jdete si po Mexiku, koukáte tamhle na poli, se dělá něco jako krtina. Za hodinu se vracíte, krtina je kopeček a něco se pod ním mele. Večer je kolem plno lidí, policie dělá pořádek i v Mexiku. Krtina je přes celé pole, v půlnoci vás probudí hasič, pakovat a evakuovat. Krtina je 200 metrů vysoká, roste, sem tam z ní šlehne plamen, kouří se z ní a roste dál, smrdí. Zemětřeseníčko, zemětřesení, puká zem, váš domek mizí v puklině, voláte matko, matko, ale marně, matka je v biografu a ten se taky propad. Vy jste nešťastný, nemáte zahrádku, nemáte matku, ale to všecko je v přírodě jedno. Ta už zatím někde na druhém konci světa se dala do deště a nepřestala, dokud neprotrhla hráze, a nezaplavila nížinu, nestrhala mosty, nezahnala celé rodiny na střechy zatopených domů. Sedíte na střeše a díváte se, jak vám z helikoptery vyhazují balíky s kaloriemi, jak se do vás netrefí, jak kalorie padají do proudu a mizí v dálce, střecha se s váma utrhne, chvíli ještě plavete s proudem, pak střecha narazí na topol pod vodou a převrátí se. A celá vaše rodina i se psem rekem mizí v místech, kde stávala kavárna, která patřívala vašemu dědečkovi. Já bych mohl ještě pokračovat, jak váš syn letec jak to pozoruje z letadla a krouží a krouží. Ale v přírodě je všecko jedno. V přírodě je to fuk, se obávám. Buďme tudíž i my jako příroda. Nemusíme se moc nutit. Jistě jste si už všimli, že jsme se od přírody naučili neohlížet se na nikoho a dělat si, co považujeme pro sebe za užitečné a účelné. Eventuální oběti našeho počínání počítáme bez dojetí a bez studu. Vzniká způsob myšlení, který nezná slitování. Láska se nevyplácí, to vám vypočítá kyberneťák. Mít rád jest ztrátové. Není tudíž třeba respektovat a milovat druhého člověka. Škrtáme slovo bližní a nahrazíme čímkoliv třeba slovem třeba kádr. Není-li třeba respektovat nějakého bližšího kádra jednotlivě, tak není také nutné respektovat nějakého vzdálenějšího kádra, respektive dva nebo tři, anebo nějaké druhé národy, anebo státy. A tím pádem ovšem není už třeba respektovat sama sebe. Odpadá jakýkoliv stud a možno lhát celá oficiálně. A zatímco se toto děje, množíme se. Množíme se moc a je nás víc než moc. Když já jsem byl ještě nemluvně, to je tak asi před plus minus 60 lety, obyvatelstvo této planety mě vzalo mezi sebe. Bylo nás tenkrát všech dohromady se mnou 2 miliardy. A kdo ví, jestli celé 2. Dneska, po 60 letech, je nás všech dohromady 3 miliardy. Kdo ví, jestli nejvíc. Na první pohled to není nic alarmujícího, ale uvážíme-li, že prvním 2 miliardám to trvalo, bratru počítáno, 10 milionů let, kdežto té 3. miliardě to netrvalo žádných 5 milionů, ani 2 miliony let, nýbrž zatracených 60 let, které ke všemu ještě utekly jako voda, tak prosím, to je o infarkt. Je tohle exploze? Ano, to je exploze. Dá se zastavit? Ano, dá se zastavit. Ale otázka je jak. Jelikož osud nedovolil, abych složil zkoušky a pak doktoráty z předmětů, které jsem měl ve svém univerzitním indexu zapsány, dohání se vzdělání dokonce i předháním je tím, že jsem si předplatil časopis Vesmír, ve kterém čtu všechno, i když lecčemu vůbec nerozumím. Není tomu dlouho, co mě oko spočinulo ve vesmíru právě na řádcích, které mluvili o explozi populace. Četl jsem, že, cituji teďka, C.R. Aus ve svých nesčetných publikacích s obvyklou přesvědčivostí dokázal, že jednoduchá aromatická sloučenina obsažená v pestících tropické pampelišky dráždí sliznici nosní jen v určitých takzvaných kritických údobích. V těchto naprosto přesně definovaných podmínkách pak dojde ke stimulaci olfaktorického bulbu, jež cestou traktu olfaktopineálního aktivuje šišinku, kde dojde k nadprodukci melatoserotoninhydridu, tlumivé to látky ve vztahu k přednímu laloku hypofýzy. A tak tímto, jak vidno, zcela jednoduchým mechanismem pak dojde k útlumu zrání a vypuzování vajíček z ovárií, jež je konec konců odpovědno za sníženou plodnost ovlivněných individuí. Můj oblíbený časopis Vesmír ještě dodává, že se dějí pokusy látku tuto vyrábět ve velikém množství a praví dále. Zdá se, že postačí tuto vysoce účinnou substanci jen několikrát rozprášit nad obyvatelstvem určených oblastí, aby došlo ve vnímavém období k výraznému omezení plodnosti. Je tedy na snadě, že skutečně přírodní vědy a s nimi lékařské disciplíny jsou plně na výši svých úkolů, vyplývajících z hrozby populačních explozí, a že tedy veškeré skepce, zejména podporované neinformovanými redaktory, jsou zhola nemístné. Já a má skepce se obejdeme bez podpory neinformovaných redaktorů. Já jsem na antikoncepční pilulky pesimista. Domnívám se, že je poněkud neúnosné, aby kvůli poměrně krátké chvilce smyslnostní ženská musela od rána do večera myslet na to, zdali vzala či nevzala pilulku. Co bude nevzala-li a vzala-li tu pravou v pravý čas. A aby se přitom ještě bála, že stloustne, nebo případně, že otěhotní v nevčas, a vůbec, aby se bála. A musím se bohužel rozcházet v názorech s vesmírem, což mě hněte. Vůbec se mi nelíbí, že lékařské disciplíny jsou na výši svých úkolů, i když hrozí populační exploze. Zdá se mi větší hrozbou možnost rozprášit vysoce účinnou substanci nad obyvatelstvem určených oblastí, aby došlo k výraznému omezení plodnosti. Kdo bude hubit koho? Táží se. Budeme my určovat oblasti, kde to rozprášíme? A nebo budou oni, tedy ne my, určovat náš kraj za oblast, kde se má omezit plodnost? A co když někdo by zrovna chtěl mít děti? Tak to se bude taky prášit za kočárem vrchnosti. A kdo bude ta vrchnost? Otázek je plný pytel a odpovědí poskromno. Je jedna skromná odpověď a ta říká, že tohle všecko je opět příroda. Přesněji, že je to samočistící schopnost přírody. Něco jako když je moc raků v potoce a hrozí race. A raci najednou počnou hynout. No, tak pak se jich pár zachová, aby se zachránil druh, a začnou znovu. Pokud je ovšem odpad z továrny nevyhubí jednou provždy. A říkával jsem si s oblibou, že tak nějak se příroda vyrovná s člověkem, až čas uzraje, jako s těmi raky. Že nastane období velkého účtování s lidskou pýchou, samočistka taková, drama podívaná, která začne jako by nic. Někomu se někde na světě udělá za levým uchem řídek výmrle. A jinde zase druhému, a někde jinde zase třetímu. A najednou to mají miliony lidí. Vřídek za levým uchem. Nebolí, nesvědí, nehnízdá. Začne se o tom psát v novinách, mluvit v rozhlase. Někde se to tají, jinde se to ventiluje. Věci to většinou bagatelizují, ale jsou i tací, kteří volají po bdělosti, aby se nic nezanedbalo. Zkouší se různé léky, kůry. Nic nepomáhá. Najednou asi tak po půl roce vřídek za levým uchem se přestěhuje za pravé ucho. Vzniká panika, badatelé všech zemí se spojí a po dlouhých poradách mají za to, že to všecko následek kouření, zhoubný nikotín. Panika na burzách vyvolaná náhlým poklesem akcí tabákových koncernů, lidé přestávají kouřit tabák a vřídek u mnoha lidí mizí. Spojené národy vyhlašují den vítězství nad vřídkem a ohlašují všesvětové oslavy. Útkant slavnostně zašlápne bajgla od poslední cigarety, avšak k tomu ke všemu nedochází, jelikož vřídek se objevuje náhle na hyždích kuřáků i nekuřáků. Spojení badatelé celého světa prohlašují závazně, že vřídek nemá s nikotínem co dělat. Celý svět začne šlukovat cigára, viržinka, fajfku, cokoliv, ale ve stoje a nemožno na vřídku sedět. Abych vás nezdržoval. Vřítku začne přibývat, a to tak, že se řadí. Dennodenně objevuje se vedle vřítku včerejšího nový vřídek dnešní. Zítra k němu přijde zase vřídek. Řadí se bod vedle bodu, až vytvoří vřítkovou čáru. Jak proč víme, že čára to jsou tedy jeden bod vedle druhého, ne? A tato vřítková čára obepíná třeba nos. V tom případě nos při kýchnutí upadne. Kde čára obepíná krk, upadne hlava. Kde čára běží kolem pasu, rozpadá se napadený na dvě půlky. Po odpadu napadených částí pacient hyne. No, tak takhle jsem si to nějak naivně představoval, že příroda se zbaví pyšného člověka, ale pletl jsem se velmi. Samočistící schopnost přírody je daleko rafinovanější než moje infantilní fantazírování. Daleko klidnější, neuspěchaná. Příroda ví, že pojem času je jiný blud, kterému člověk věří. Neboť čas sám o sobě nejestvuje. Čas si vymyslili lidé, aby věděli od kdy do kdy a co za to. Když je moc zajíců, příroda zařídí tularemii. Zajíc by si sám zkázu nepřipravil, na to je málo chytrý a nemá dostatek fantazie. Ale člověk, to je jiná, na toho je spoleh. A příroda ví, co dělá. Jestliže jsem se domníval, že k vyhubení člověka bude třeba nějaké nemoci tělesné, tak jsem myslel postaru. Nikoliv vřítky na těle, ale vřet na duši, a to mě nenapadlo. Až teprve, když se podívám kolem sebe a když vidím, co vidím, a nikoliv to, co by bylo rádo viděno, abych viděl, tak vidím, že člověk láme rekordy v ničení sama sebe. Podebraný palec, to není legrace, bolí to, cuká to v něm a do všeho s ním vrazíte. Ale podebraná duše nebolí, necuká. Vynalézá, zapojuje do výroby. Potřebuje trhy, vyhlašuje mír a za ten mír vede válku, klame a je klamána. Jednoho dne se někdo nevyspí dostatečně, nebo se vyspí moc, nebo se vyspí s někým, s kým nechtěl se vyspat, anebo se nevyspí s někým, s kým by se byl rád vyspal. A v takové náladě zmáčkne onen legendární knoflík. Nebo vůbec nezmáčkne nic, ale smog sežere kyslík a on se nad tím legendárním knoflíkem udusí. A nebo to vůbec všechno bude jinak. Příroda si nedělá starosti. Ona ví, že na člověka je spolehnutí. Vždycky uměl ve zlé obrátit to, co mělo sloužit dobru. A příroda je neutrum, ta nikomu nedrží palec. Je nestranná jako rozum. Je nesentimentální. Dovede být spravedlivá, ano, všem jen smrtí, kterou všechno pečetí. Ono je těžko mít přírodu rád. Ale člověk se jí musí obdivovat. Já nemohu než se jí obdivovat od rána do noci, od narození do smrti a učit se a učit se a učit se. Je nebojácná a věří sama sobě. No a proto dovoluje žít každému po svém. A učí, že kdo je jistý sám sebou a kdo se tudíž nemusí bát, může si dovolit nechat svět volně žít po svém. A za tohle jí mám trošku rád.
2: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
3: Já jsem tady. Dobrý den. Dobrý večer. Jsem tady.
4: To mě těší, Jirinko, ale když máte trochu zpoždění. No. Pojďte někam, vás tady posadím.
3: No moment, jak to posadit? Já jsem si myslela, že napřed, já jsem taky proto přišla, že jak si my dva.
4: My dva co?
3: Tady, no. Jako, že budeme zpívat.
4: Zpívat?
3: Spolu.
4: To je novinka.
3: Tady, no ona to novinka není, ona je to starší věc, ale je to pořád hezký. Jmenuje se to Zvonky štěstí. Já jsem se to naučila. No. Protože s tamto už to zpívat nemůžete, že jo? To nejde, to je nesmysl, ta už vám z toho vyrostla. No. Takže kdybyste dal kapele pokyn a že jsme začali.
4: Jiřinko, to není jen tak zpívat duet. Takovou věc si musíme přece předem spolu trochu připravit.
3: Jo, vy si to musíte...
4: Vy zkusit si to nějak...
3: Zkusit! Vy si to s každou zkusíte napsat.
4: Vy jste mě nerozuměla. Já jsem myslel prostě, že dva hlasy, i když kvalitní,
3: ano,
4: nemusí zrovna k sobě pasovat. Je potřeba najít správnou tóninu, ideální polohu.
3: Polohu? No tak já jsem teda spíš zvyklá zpívat ve stoje, ale no jestli teda chcete, tak to já kvůli vám. No ale tady před lidma, že to...
4: No Jiřinko, já bych vám taky rád ještě připomněl, že vynikající herečka ještě zdaleka nemusí být vynikající zpěvačkou.
3: No ale jsou takový, že jo? Já bych strašně ráda, tak kdybyste dal ten pokyn.
4: Tak dobře, tak že jste to vy, já udělám naposled výjimku. Tak Rudolfe, začni, prosím.

0: Jiřinko. Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kuj pěkný. Ale já proto skáknu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
2: Slečna.
1: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem trošičku rozrušená.
1: Ale že... no tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas taky
1: dát. No, se uklidněte, dobře, uklidněte
2: se. To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už takhle. Ano.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha.
2: Že bych...
1: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak začněte.

0: koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
1: no, to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
0: Stačí. Stačí. Jsem celá z toho taková.
1: Ano, ano. Že? Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor.
0: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... Dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
0: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
0: A on jako z přípravy.
1: On bude hrát na housle.
0: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No prosím.
0: Já jsem na to zvykla.
1: No, tak my si zvykneme.
0: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
0: Ale k tomu já bych se vyjívala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
0: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
1: No prosím.
0: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu

0: Právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: Bife. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl. Tady se setne. Teda jako skáruje mezi náma, tak nám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla a mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak. No. Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Koupte, koupte, koupte, paní, to, co chcete, když nechcete odprejst, jděte pro pány, mám přijímat šandy.
3: Planety, vašnosti, planety, planety, věřte mé planety, čeká vás dědictví, postrýci, potejtě.
2: Musíte uplacírovat zrovna vedle mě, nechtěl byste jí strašit někam jinam.
3: Ale chtěl, paní mamunko, na mou duši chtěl, ale nemůžu.
2: No a to bych ráda viděla, proč?
3: No protože já jsem přivázaný k vám špagátem svý touhy, jako kozel ke ševresce.

0: Je, představ si, že jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
1: Pro boha, co zase?
0: Ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku s tropem.
1: To je od ní hezky. No,
0: já si myslím taky, že je to od ní hezky, vej.
1: A proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
0: Ona říkala, že nemá čas.
1: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
0: Pane, co by nám chtěla udělat radost?
1: No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme.
0: Hele, Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lístky vrátím.
1: No a kdy to je?
0: No, ona říkala ve 8. Ve 8.
1: No tak to mám radost. Teď je čtvrt na 7. Než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase s tropem já.
0: Celičku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
1: Jo, moment, počkej. No. Ještě jsme nejedli.
0: Ale večeře mám taky hotovo.
1: No dobře, ale taky se musím oholit.
0: No tak ty nesíko, co bys jí dělal, kdyby jsi mě neměl, kdyby jsi se snad ani neoholil,
1: no. Kdyby tě neměl, tak bych se neoholil vůbec.
0: No,
1: takhle člověk neví náhodou. V divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
0: No, to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já.
1: No.
0: Já se s tebe zbláznu.
1: Co?
0: Namáčíš tu štětku do polivky.
1: Ježiši, když jste tak zbláznit, bych se mohl akorát, já teď mám polivku, samou bublinu.
0: Dobrý vývar to byl. No. To už nikdo nemůže jíst.
1: No. Víš co? Nabídni to. Nabídni to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
0: Ty jsi zase dneska vtipnej, ty jsi vtipnej. Ale máš dva busty a jes.
1: No. No to je celá večeře.
0: Ne, tady máš ještě hostici a dělej.
1: A co bude jíst kluk? Prosím tě, až se vrátím.
0: Je na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě.
1: Tak já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase na pravý.
0: No a co mám asi tak dělat, no?
1: Přišívat knoflíčky a ne prejdat každý den po divadle.
0: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Je snad polikáš, nebo co?
1: Jo, z hladu.
0: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
1: Já, Ježi Kristo!
0: Je to možný? Je to možný, že ty takhle dodneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
1: Já jsem si pokryloval celou ruku.
0: A proč ty, jsou tady dvě dírky?
1: No.
0: A tak proč si tam nedáš ty briliantový knoflíčky?
1: Briliantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briliant, který stojí 6,30.
0: 24,50. 24,50. Hele, Karle, mám si vzít ty černý šaty? Ty jsi se měla posledně,
1: jak jsi
0: to
1: byl.
0: Ty hnědý.
1: No, klidně.
0: A nebo tyhle ty, co? Ne, počkej, tyhle ty, hele. Tady, takhle.
1: No. No, ty jsou prýma. Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala? Že se to tak zdrclo. No tohle, ta košile.
0: Ty máš klukovu košili na sobě.
1: No tak proč mi ji dáváš?
0: Já ti ji nedávám.
1: Ježiši Kriste,
0: zatracená.
1: Ty fůra, já se divím, že to nezrušil.
0: Jiný chodíš taky do divadla? Nedělaj z toho takovejhle problém.
1: No jo, nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
0: Zapni mi to.
1: No já to zapnu. Počkej. No. Počkej, nehej.
0: Já čekám, podělám. Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy bral.
1: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
0: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na osu.
1: Ježiši.
0: Na to já mám tak.
1: No, no, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
0: Kariku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kariku,
1: klid.
0: Je pár hodin.
1: Podívej
0: se,
1: na co
0: prášek.
1: Prášek?
0: No jo,
1: na co to je?
0: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Už to vyrábějí.
1: A pozor, jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
0: Ale já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
1: No, co?
0: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
1: Tak dost, jo?
0: No.
1: Do fabrikace a jde se, rozumíš? Já tady beblu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
0: Ano.
1: Podívej se. Pojď sebou.
0: Já jsem.
1: Je skoro osmý, rozumíš?
0: Hej, počkej,
1: tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
0: Karie, podívej se, já jsem hotová. Kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
1: Jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
0: Já ne, ti jdou napřed.
1: No, aha. Taky se mi zdá.
0: No,
1: já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, já, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna. Co?
0: Sexy?
1: To tedy v žádném případě, miláčku.
0: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
1: jo?
0: Legrý bas máš?
1: Jo, mám.
0: Tohle peníze máš?
1: No samozřejmě.
0: Lístky máš?
1: No lístky, ty máš přece ty.
0: Jak to já?
1: Lístě.
0: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
1: No to bych je... No to bych je v té ruce musel mít.
0: Tak si jíst ty ruky někam jinam.
1: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď
0: to
1: tak laskava, já mám přece paměť.
0: To nepotřebuju
1: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
0: nic,
1: se děje?
0: Je sem, no, to je zase někam dáš. No, kolik je ty hodin?
1: Půl osmi a pět minut.
0: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
1: Jo,
0: no tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
1: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
0: Proč?
1: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!

0: muž, turista, jo, zabloudí v Karpatech.
1: No, prostě v horách, Magdi, v horách.
0: To, jo, to je jedno, no, že jo, na tom nezáleží, jestli v Karpatech nebo
1: na Šumavě, nebo no, na Pradědu, prostě v horách.
0: Na tom pane Bucala opravdu nezáleží, jestli to bylo no. Jiříčku v Karpatech, víš?
1: No,
0: tak zabloudí v Karpatech, jo, a jde tou nocí a najednou vidí spětýlko. Tak si to namíří k němu a tam objeví chalupu, jo? A v té chalupě, pane Bucala, bydlí sedlák se svojí ženou, jako manželkou, jo?
1: No.
0: No, a ten sedlák je starý, jo? A ona je pěkná, mladá.
1: A pěkná.
0: A mladá a pěkná.
1: No.
0: Už se ale říkala.
1: Já vím, to jsi říkala už, no.
0: A teď oba už leží v posteli.
1: No, ne.
0: Ne, ještě ne.
1: Ona manželka neumí vyprávět moc vtipy. Já to povím sám panu Bucalovi, jestli chceš, můžeš mě opravit nebo doplnit, Magdi, jo? Tak to jde turista takhle v Tatrách, pane Bucala, a nebo v Karpatech, to je jedno, a najednou vidí světýlko, jo. A ty, počkej, ten vtip začíná úplně jinak. Ty mě mailíš, Magdo. Ten vtip, hele, pane Bucala, on je výborný, ale on začíná takhle. Prostě je chalupa v Alpách, to je jedno, a tam žije sedlák se svou ženou. Ta žena je mladá, on je starý, on je vošklivý, ona je hezká, jo?
0: A hezká, mladá.
1: No já teď nevím, kde jsem přestal, hezká. Počkej.
0: Hezká.
1: Ty mě mailíš, Magdo. Jo, a oni tam takhle žijou, pane Bucala, v té kalupě. A nemají co jíst.
0: Jo.
1: Akorát mají hovězí konzervu, ale tu si šetří, aby jim vydržela do příštího trhu.
0: Jo.
1: A najednou na dveře buch, buch, buch.
0: Ale no, buch, buch, buch.
1: Buch, buch, buch.
0: No prostě pane Bucala zabuší na dveře.
1: Ten turista buší, no. No tak já říkám buch, buch, buch, je to veselý, ne? Co? A oni mu odevřou a on prosí o přístřešek, jo. A ten sedlák mu říká, že má jenom jednu postel a v té leží.
0: Oba dva.
1: No oba dva, no. To může být docela příjemný, ne, pane Bucala, co?
0: Já na tom nic příjemného nevidím. To já bych pane Bucala například nesnesla. Když si představím, že někdo třeba kope ze spaní, že jo, nebo chrápe, to já bych nesnesla.
1: Miláčku, tebe se to netýká.
0: Ale Jiříčku, ty jsi říkal, že to může být
1: příjemný. Nepřerušuj mě,
0: prosím tě. Já jenom na tom nic příjemného nevidím a neklepej ten popel zase na ten koperec.
1: No a teď najednou v síni stojí turista.
0: Popelník jako kráva, on se do toho nestraší.
1: Turista stojí v té síni, jo?
0: No.
1: Najednou je v té síni a celý promočený je ten turista. A teď, že by potřeboval usušit a přespat a ten sedlák mu říká, že má jenom tu jednu postel a že by mohl spát v té posteli s jeho ženou.
0: Nechcete trošičku kávy?
1: Ale no tak Magdo, prosím, měl jako kafičko, když jsem v nejlepším, jo? No a že by mohl spát s jeho ženou v té posteli, nebo uprostřed?
0: Ne, Jiříčku, je to úplně jinak. Ty, pane Bucala, dejte. Ten turista má spát mezi sedlákem a jeho ženou právě vprostřed.
1: Jo, tak je to, hele. Je to jedno, pane Bucala, no tak.
0: No to není jedno, Jiříčku, jak to, že to na tom je ten vtip přece založený, že to není jedno, jak potom má tomu vtipu pan Bucala tady rozuměl, pane Bucala, on to povím sama, helejte. Ten sedlák, jo, totiž ten turista, spí mezi tím sedlákem a jeho ženou. Prostřed a venku je bouřka.
1: Ale vůbec není bouřka, Magdo. Vůbec není žádná bouřka.
0: Je promočenej.
1: No tak třeba pršelo, no, ale vůbec není bouřka, oni spokojeně usnou, pane Bucala. A sotva usnou, tak ten sedlák se probudí a jde ven,
0: opravdu
1: jo?
0: Nechcete kafičko?
1: Když zase s tím kafičkem a sotva je venku, tak selka povídá.
0: Špatně.
1: Co špatně?
0: Špatně. Ona to řekne, až když jde ten sedlák ven po tři živote. Ode totiž ven třikrát, pane Bucala, to se mi na to zdálo, co nejstěžnější.
1: Totiž, pane Bucala, on ten sedlák, hele,

0: Vám ten sedlák se jde totiž podívat po kozách, jo? Jestli se neutrhli, jo?
1: Ale to není pravda, on je venku dlouho, právě dlouho. Ne. A mezi tím řekne panu Bucala, ta žena tomu turistovi.
0: Ale nic mu neřekne, sedlák vejde.
1: Nevejde.
0: Vejde, jenomže za chvíli zase odejde, pak se nepodívá po kozách.
1: A tu furt těma kozama trochu. A přitom zapomněl říct, pane Bucala, koukejte sem. Zapomněl říct, že ten turista má děsnej hlad.
0: No dobře, to...
1: A oni mají jenom kousek sejra.
0: No, jakýho sejra?
1: Kozího.
0: Ale oni mají hovězí konzervu.
1: Ale tu si šetří do toho příštího trudy, to říkal.
0: No ale pak si šli prostě do postele a sotva je ten sedlák venku, tak ta Zelka strčí do turisty takhle a povídá, poslyšte.
1: Ale ona vůbec neřekne poslyšte, ona řekne pane Bucala. Ona řekne, teď by byla příležitost.
0: Ona striká do turisty, Hergot, a říká, poslyšte, Magdo.
1: Ale vážně zkazíš každý vtip.
0: Já zkazím každý vtip, ty zkazíš každý vtip. Ta ženská povídá, pane Bucala.
1: Pane Bucala, já vám to dopovím, ty bys úplně zničil pointu.
0: Povídám, když jsem ten vtip začal vypravovat, tak ho dovypravuju.
1: Vidíš to, jak si hloupej. Kdo ten vtip začal, já jsem ho, pane Bucala.
0: To je fuk, pane Bucala, ale já ho dopovím, protože ty ho stejně nedáš dohromady.
1: No a ty s tou svojí sklerózou, ty určitě.
0: Já povídám, že ho dokončím, tak ho dokončím. Jinak z toho chudák pan Bucala nebude mít požitek.
1: No, tebe poslouchat, je pážiteček.
0: Magdo.
1: Magda. A takhle bod, nervózní už je od jara, rozumíte?
0: No a čivinou asi, čivinou.
1: No tak to klidně řekni to.
0: To je neukáznilost, své lehkomyslnost.
1: Dali to pozor, pane,
0: to je nehospodárnost.
1: Komplexy, řekni,
0: ano, komplexy. Já to řeknu, tvoje komplexy.
1: A víš, jak tomu tvoje matka říká špatná výchova. No,
0: ale, maminku nech stranu, laskavě. Kdo vzal všecko zpátky od advokáta?
1: Ne, pane Bucala, to se skončila, říká Magdičko.
2: Zvečera, zašera, až bude tma.

0: napsal novou povídku, on si jistě rád vydělá, tak, jo? No, a v týže by byla tato věta. Já vám to pak dám, nemusíte si to psát. Jo. Stál ve dveřích, divže došách na kliku, malý ale přitroublý, někoho mi připomínal, nejspíš toho kreténa Alberta Otto Melička z Vinohrad.
1: No tak, pane inženýre, jak to držíte ten vysavač? To vypadá jako když venčíte jezevčíka. Takhle to pěkně uchopte, hezky fest, ale s citem. Ale ne zase tak nízko, pane inženýre, to byste byl za chvíli utáhný jak česáč melounů. No. Tak co, pane Pavlásek, jak vám jdou ty knedlíky, no? No, to víte, pane Pavlásek, ženíte se už po třetí, tak ať vám to konečně klape. No, hezky pěkně těsto, ručičku sem, hezky pěkně těsto vypracovat, aby se nechytalo vařečky. Nebo to zase budou minometní náboje jako poslední, no. Pane Pavlásku, nedá se nic dělat, český stůl se bez knedlíků neobejde. Jestli ta vaše nová není z Havaje, tak se budete muset naučit i chlupatý. No, dobře, dobře, pane inženýre, no vidíte, jak vám to jde, to víte, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, no, až si trošičku vyladíte formu, tak já vám do toho pustím proud. No, tak pane Vokurka, jak vám jde to mytí okna, ukažte. No, pane Vokurka, samý kocour. Pane Vokurka, když není nadání, musí být alespoň trošku píle. Loni jsme tu měli nějakýho Váňu, strašně nehezkýho chlapa. No, co nehezkýho, vošklivýho. Ten byl tak vošklivý, že když šel do zoologické zahrady, tak musel mít dva lísky. Jeden, aby mohl dovnitř, a druhý, aby ho pustili ven. Váňa uměl mít sklo, no my jsme ho museli vždycky rychle umazat, aby nám lidi nechodili skrz. Ovšem, taky ten Váňa udělal party. Vyženil tři velký skleníky. No. A vy jste, pane Vokurka, naopak, no tak, naopak ne, no ale jste docela pohlednej člověk. No tak neplačte, no. Jste hezký člověk, že? Ale kdo to ocení, pane Vokurka, když vás nebude skrz to okno vidět? No, tak se uklidněte hezky a pracujte dál, pak mi to ukážete. No. Tak co, pane Kšanda, máte to dost nakropený? Ale no, pane Kšanda, vy žehlíte hedvábí a žehličku máte naštelovanou na lněný plátno. Ještě, že není zapnutá, jinak bychom tady vyhořeli, no. No a jak to stojíte? Pane Kšanda, no, co ten nápřah? No, to je žehlička, pane Kšanda, to je žehlička a ne hoblík, víte? Já vím, že vás to nebaví, no, ale dejte na mě, pane Kšanda, jakmile se oženíte, budete pořád muset něco žehlit. No, pracujte dál, no. Institut předmanželské výchovy, u telefonu instruktorka Brávková. Tak bohužel máme zcela plno. Jedině snad v příštím běhu, ano. No to chápu. Tak váš nastávající neumí přišít knoflik, no to, víte co, pošlete ho sem příští měsíc, ano. No zatím ať se učí navlékat nit, ano. Naschledanou, ano. Tak co je? Co je, pánové? Hodina ještě neskončila. Se mi zdá, že to všichni berete na lehkou váhu. Podívejte se. Vaše nevěsty řídí tramvaje, vedou podniky, učí, léčí, projektujou, programujou. Budou chodit domů s hlavou plnou starostí a nedopsaných referátů. A budou čekat co? Pohodu, pořádek, klid a večeři na stole. Myslíte, že vám budou štupovat ponožky? Nejen, že to v životě nedělali, ale budou žasnout, jak to, že vás to tatínek nenaučil. Ale zase, pane inženýre, zase špatně. Přece ten kartáč musí takhle přilnout ke koberci, jinak to není na nic, hezky takhle.
0: Vy jste báječná žena, paní instruktorko, takový už se dneska nerodí. Vy umíte vařit, šít, žehlit košile, leštit nábytek. Vy umíte všecko? Já jsem se do vás zamiloval jako student. Čert, vem tu moji filozofku. Já si vemu vás. Drahá, neříkejte to.
1: Pane inženýre, vstaňte. Vstaňte, tedy vaše nabídka mi samozřejmě lichotí, že? No ale já už jsem přece jenom nějaký ten pátek vdaná, víte? A ten můj s prominutím je zrovna takový dřevo, jako jste vy. No, podívejte se na něj, no. Už po třetí opakuje. A ještě se ani nenaučil mít podlahu.

0: Dobré odpoledne.
1: Taky.
0: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale vy jste mě upravenou, ale to ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu, víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Potěšení, víte, no, bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejové barvy nebudou lacený, víte, já to vím, já dělám všechno na voleji. Už má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda to taky není ono, víte, To vypadá jako špenátovej nákyp. No, my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty brbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strýda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naši Bláže, víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naši, tak byste nemaloval do nižší školice, ale naši Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ona naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
1: Já vás škrtím, milostivá paní.
0: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela?
2: Ten kurníka. Víme, že zde v nejbližší chvíli... Víme, že zde v nejbližší chvíli zastihneme účetního Karla Vrábla, který se stal v celé čtvrti populární postavou. Udržuje si totiž kondici pravidelným běháním. Ano, už ho vidím, prosím, už se blížím. Je to on. Ano. Dobrý den. Soudruhu Vráble, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Já jsem z Československé televize, prosím, mohl byste mi zodpovědět pár otázek?
1: Ale jo, co by ne?
2: No a nemohli bychom se na to zastavit?
1: Jo.
2: Jo, tak děkuji.
1: Ale já, mě už bude 55, abych se potřeba opřít.
2: No tak, opřete se klidně o tuto zeď.
1: Já nevím, tenhle barák ještě není skolaudovaný. No. Já bych se opřel trošku o vás, vy vypadáte skolaudovaná. No. Tak o co jde?
2: Ráda bych, kdybyste nám něco řekl o vašem režimu.

0: Který televize jste říkal, že jste?
1: Československá. Mě by zajímal váš režim od rána do večera. Kdy například vstáváte?
0: Takhle můj denní režim.
1: Denní, samozřejmě.
0: Tak kdy vstávám?
1: Ano, ano.
0: No tak já vstávám většinou ráno.
1: Ano.
0: Vstanu.
1: Ano.
0: Omeju se studenou vodou.
1: Ano, otužujete se, že?
0: Teplá neteče, opravujou nám kotel.
1: A potom?
0: Potom prej nám zase poteče.
1: Myslím, potom omytí patrně cvičíte, že?
0: Na co, já na nic nehraju, já prostě... Jak vstanu, omeju se, jo, tak do tepláku a hajdi ven, teďko, co mám dovolenou, běhám denně.
1: Aha, rozumím, jen tak.
0: Jen tak běžím 2 kilometry do nejbližší samoobsluhy. Tam...
1: Prosím.
0: Tam nakoupím housky a mlíko a běžím zase domů.
1: Ano, a uděláte si snídani?
0: Ne, oběd.
1: Oběd?
0: Oběd, oni housky vozej až po 11.
1: No, a po obědě?
0: No tak po obědě běžím. To běžím ano. Buď k dceři do Motola, ano. Nebo za synem do Radlic.
1: Ano.
0: Syn potřebuje z pravidla peníze, dcera potřebuje volídat kluky, ona má 2 takový rošťáky nevycválaný, tak s nima hodinku cválám.
1: Nechtěli by vaše děti, abyste bydleli s nimi?
0: Jo, to by chtěli, to by chtěli obě.
1: No.
0: Jenomže dcera by chtěla, abych bydlel u syna, a syn zase, abych bydlel u dcery. Že?
1: Takže vy vlastně žijete sám.
0: Jo, já jako hůl v plotě. Ještě před časem jsme takhle běhávali s manželkou, jenže ona byla rychlejší než já, tak mi jednou takhle ve čtvrtek odpoledne utekla, ale neptejte se, kam, s tím už bylo takových nepříjemností.
1: No, tak se raději vrátíme k vaší životosprávě. No, co například večeříte?
0: No tak, večeřím nejradši teda ne pořád. Ale tak 6x, 7x týdně, chleba, jo, a na to jihočeský zrající a 0,5 litr kefíru.
1: A potom?
0: No potom běhám, to se rozumí.
1: To vám docela věřím. Ale řekněte mi, to běhání vám opravdu pomáhá?
0: No já věřím, soudružko, že mě pomůže.
1: Ano.
0: Podívejte, když jsem začal s tím joggingem, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak mě akorát občas píchlo tadyhle.
1: No, a teď už?
0: A teď už mám astma jako hrom a klouby mám nad ranc, jo? A křečový žíly. Ale já už budu muset běžet, já si musím zvyšovat dávky a musím trénovat. Já si totiž, abyste rozuměla, chci na podzim vyběhat...
1: Já vím, nominaci, že?
0: Ne, invalidní důchod. Naschledanou.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Po čem jsou ty růže, matko?
1: Po 5 korunkách, mladej pane, po 5. Před hodinou čerstvě řezaný, no čuchněte si, jak voněj.
0: Já vám to věřím, ale já mám rýmu, víte.
1: Ale co? Rýma přejde, to já mám plotinky.
0: Ale...
1: Víte, co mi to dělá, když tady musím sedět takhle celý den na tom luftu? Herdek, ale byste někomu... Strašně podobnej. No, tak kolik dáme těch růžiček?
0: No, já nevím, tak nejme. No,
1: já nevím, šéfe, ale lichej počet. Já nevím proč, ale kytek má být vždycky lichej počet.
0: Já
1: tak
0: vím,
1: dáme.
0: Já vím, já vím.
1: 3 za 15,
0: no,
1: nebo
0: tak já bych
1: 5
0: si,
1: kousků
0: já bych
1: za 25.
0: Vzal, no, 5 no, za 25.
1: Je, ale opravdu někomu strašně podobnej.
0: Ale, ne, to...
1: ale jo.
0: Ne, to nejsem.
1: Já už vím. Vy jste děsně podobnej tomu, no, jako takhle, to, tomu Dvořákovi, no jo, jak jste část s tou Bohdalovou v televizi.
0: Ne, to ne, to já.
1: Jo.
0: To ne.
1: Jo. Děsně. Pane, já špatně vidím, ale vidím.
0: Ne, já.
1: Vidím, jak když jste mu dvoka vypadl.
0: Ne, já mu nejsem
1: jo.
0: podobnej.
1: Je, jo.
0: Ne, nejsem, je. Nejsem, to jsem já, paní, to jsem já.
1: Pro pána krále.
0: To jsem já, ne.
1: Tak to jste vymysl. No, no, ale vidíte, já jsem hned věděla, že vás jako vodně kutá. No, se promiňte, že jsem vás hned určitostí nepoznala. Že, ale kdo by to byl řekl, že přijdete no. pro růžičky zrovna ke mně. Je, a my jsme nakonec pro Jizinku.
0: Ne, ty jsou pro manžel.
1: My se vám vždycky... Vždycky celá rodina tak nasmějeme,
0: no,
1: teda hlavně, když vás Bohdalka umeje. Teda,
0: nic, na ženskou to víte si.
1: Nic člověk... vedli, mistře, víte, na ženskou
0: no,
1: žádnej chlap
0: no,
1: nestačí.
0: To
1: je,
0: na...
1: My vás no. máme rádi,
0: ano,
1: celá
0: jsem...
1: rodina.
0: Rád,
1: už, i,
0: rád.
1: Už i malej fanouš. No, no. Jak vy dva jste v televizi, tak ho nedostanem do postele. On vám tleská i na nočníku.
0: Prosím vás.
1: Zajá.
0: Panouš.
1: Vlanda. Panoušek.
0: To víte, děti.
1: Panoušek,
0: na
1: kdo?
0: Na nočníku, to je
1: sám. Zajá, ne.
0: Tak kolik je mu?
1: Je 14. Je. To povídám. Vici, já jsem z toho celá zbakořená. To je jenom z té radosti, že vás
0: no,
1: vidím
0: tak.
1: živý. Jo, no. je. Tohle až já budu povídat Milče, víte, to je švagrová, víte. My dvě si vždycky říkáme, tyhle dva psi by měli být v té televizi častěji.
0: No,
1: každý den ty umějí pobavit,
0: no, tak ono to
1: nejde, no, já vím, že to dá fušku,
0: no, právě,
1: něco
0: je...
1: jako vyšpekulovat,
0: no,
1: víte, a přitom jako...
0: Je to pracný.
1: No, my jsme vám vděční,
0: no,
1: mistře, my jsme vám vděční. My bychom pro vás, mistře, tak jak to říkám, jak to jste, my bychom pro vás první, poslední. A já vás asi zdržuju,
0: no, ne,
1: že?
0: No tak,
1: no, tak já, tak kolik dáme těch růžiček?
0: No tak já
1: bych řekl... Víte co? Já vám je svážu všechny a je to,
0: ale no,
1: no
0: tak
1: jo.
0: To...
1: A je
0: pardon,
1: to...
0: a po čem jste říkala, paní, že jsou?
1: Po 9 korunkách.

0: ještě to trochu přiláknem, počkej.
1: Holčička bude hlavička jako kulička.
0: Cibulička. Ale že vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před 3 lety.
2: Ale prosím tebe, ty mluvíš, jako bys byla před důchodem.
1: Jenom, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš? Já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
0: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
1: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v pás.
0: Ale no tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím jít.
1: Ne, ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
0: On je myslivec?
1: Ne, myslivec, dobrák od kosti, ale...
0: Tak řezní.
1: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti.
0: Jo, takhle,
1: víš, ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucníku.
0: Ale nepovím, to mi myslíš,
1: že prej se to všechno kolem rozvádí a samá nevěra, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě... To nechtěla ani slyšet.
0: Co?
1: Dvakrát týdně drží v kyně za ručičku, takhle, že jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince už kolik let.
2: Ale podívej se, z toho si nic neděli, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu. Mm.
0: Ale aby jsou na žrádlo.
2: No samozřejmě, pojď se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? Ten se chytil na svíčkovou. Ještě to všechno falešnou.
1: Tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne? A kdyby tam žralotčí plout nepředkládala, tak ho neuctím.
2: Počkej, počkej, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
1: Ale...
2: Ne, no prej i takový mužský existují.
1: Tady.
2: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou.
1: A ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce. Sedne, stuhne.
2: Stuhne?
1: No.
2: Není on mrtvej? Zkus do ní vrazit dřeby. Ne, počkej, ale vážně, podívej se.
1: No.
2: Zkus ho vzít do nějaký rodiny.
1: No,
2: no to už jen do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že? Počkej, jestli on nemá komplexy. To může všechno být věc komplexu.
1: A víš, že máš možná pravdu.
2: No jistě.
1: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla. A ty to umíš tak hezky vysvětlit.
2: Nám jsme mnou jako no mám. Jistě, já tě ho zpracuji jako těsto na štrůdle, ten si jenom potáhne, rozumíš? No to skočí rovnýma náma, holka.
0: Se zapozítali,
2: jak
0: se já už dám. Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chvíličku, já ti zavolám a pojď to domluvím.
2: No, no, a tohle to...
0: Vyrovnáme to až potom na jedno.
2: To nespěcháme.
1: No, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik to říkala?
2: 7. Je to možný?
1: 7.
2: Jo, a na všech. Zásobuje 7. Ha, a Fanda nikde.
0: Pochopitelně. On je výročí svatby.
3: Paní, to se uklidní, aby byl překvapený. Uhu, přepel to. Se nemusí zlouvat, pan to pojí, jeho slava u nás se musí. Může, co je zase s tebou?
4: No, nic.
3: No, už jen ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď tam. Uvědom si, že venku je dneska špička, takový provoz a toho smoku, to nevidíš na kolik. My jsme si, víc, spetli 2 baráky s hospodou. Dva baráky.
0: No. Píchni na mě.
3: No, já tady budu jichat ten smok, já ti budu usilat pozdraví. Květiny jsme nesehnali, paž dneska neseženej žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky. Pando. A sedni si, pando, a ty dávej něco na svůj
5: maličko z Lucínku.
2: Jestli byste neskáněli nějaký kočičky.
3: To vůbec ne, to je zajímavý, já ztrácím rovnou mám.
2: To nevadí, Vendo, hačni si, hačni.
3: Venoušku, sedni si, naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění, už to mohlo být maminko na stole.
2: Já už to mám na
3: Venoušku, prošlo to dobře. Tak, kuk, děti, tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho snědku.
6: To byl hošťák, ten grát.
3: Ano, dovolte, aby ho pozvedl na vaše šťastné 3leté manželství. Tak, Lucinko, panoušku.
6: Ale tohle to ex, ať to zaučí, maminko.
7: To já nemůžu, abych se opila.
2: Venou, počkej, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
6: Venoušku, moc děkujeme.
2: Tehdy jsi nám odsvědčil tu naši svatbu a my jsme ti za ní, Vendo, oba. Oba.
6: Děkuji.
2: Nesmírně, viď, Vendo?
6: No za tu svatbu, vděčný.
2: No tak ale musím to nepovědět,
6: ne? Sedneme si, budeme mít přečo vyřívit z dole.
3: Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo?
4: No.
3: Mně už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
4: No. Jak to myslíš?
3: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
4: Je ten první
3: ten druhý.
4: Rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanta by mě býval nejradši samou láskou. Ham, ham, smět, vít.
3: Ham, ham, to nebylo láskou, to bylo hladem, miláčku.
4: No tak on. Fanta dělá vždycky takový vtip.
3: No, jo.
4: No ale, Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne?
3: Nějaký...
4: Nech toho.
3: Co... No.
4: Vyhládneš, viď?
3: To jo, to vyhládneš, samozřejmě, no, že
4: já jsem teda,
3: že bys si taky nějaký krabíček nebo něco.
4: To. Já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom semlbávu. A falešnou svíčkovou, víš? No, ale za to Fanda, víš,
3: za to já, no.
4: Ten neuměl vůbec nic.
3: Ne, já neuměl vůbec nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do postýlky snídaně. Tohle to, tamhle to, šunčičku, vočka, okurky vláku, no to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
4: No to bylo taky správný po ránu, takovou malinkou rozčičku, ale já, Vendo, já poskakovala celý dny.
3: To je pravda. To má pravdu. Ona poskakovala. Růžový župánek, pantoflíčky, bambulky na pantoflíčkách. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost. To se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
4: Motýly taky jenom lítaj, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
3: Ano, to je pravda. Každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
4: Ty tak křičíš, co je Vendovi do toho Venušku? Proč nepapáš? To je jenom tak.
3: Taky
4: děláme, víš, takhle.
5: Ale víš, Lučinko, nějak mě to všechno přišlo líto.
3: Tak nejest to líto.
5: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
3: Kdo?
5: A já, chudák, každou sobotu co sobotu, sedím s dětkem Kušku a hrají ferbla a představte si, že švindluje, i když jde jenom o sírky.
4: Vendo, nikdy není pozdě. Udělí to jako my, víš, božince.
3: No. To by ses musela napřed se mnou dát rozlíst, ale...
4: Ty ne. On vožen se.
3: No, on vožer se, no.
4: Ale vožen se!
5: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje porad říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. Ale... No, holce jí do vdávání nechce.
4: To nevadí, hele, ty musíš přivíst k nám, víš? Až tady na ní u nás dýchne.
3: Až tady u nás na ní dejchnem.
4: No, ty ne.
3: Proč?
4: Šla k zemi.
3: Ale prosím, jsem plný smogu.
4: Já dělám takový legrace, víš? Až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
5: A víš, že máš pravdu? Luci?
4: No.
5: To je jako bych vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
4: Ty jsi to řekl.
5: Na mou
3: to musí být. Vlastně nepíšící básně.
5: Ne,
3: růžemi.
5: Ne, ta moje kočička, to musí být vaše štěstí.
4: No. Na mou
5: podívejte se, já bych...
3: Je,
5: počkej, Lucí.
4: No.
5: Já bych si zavolal.
4: Já bych ti to tady...
5: Děkuji, Lucínku.
3: Zavolej si.
4: Se vůbec ptáš.
3: Až uvidíte naše štěstí, že byste nad náma dělali takový výhlídkový lety. Jak se na to hrne, když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
8: Haló, tady Venda. Venda. Kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě, pěkně.
3: To má zkusku jen zakomínat.
8: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak papa, pa, kočičko, pa.
4: Je to dobrý.
3: No tak konečně, půjdeš za kočičko.
5: Já bych ještě jednou pozvedl číši.
4: Ano.
5: A připil na další šťastné roky vašeho manželství.
3: Jsi strašně roztomilý.
4: No.
5: Jenže já už budu muset...
4: Já bych ti navila ještě...
5: Já už budu muset skutečně jít.
4: Jenže vem, Vendo, jenže...
5: Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím. Tak.
4: Já bych si to...
5: Děkuji mnohokrát. Tak, fanoušku, měj se moc dobře. A Lucinko, Lucinečko, já skutečně přijdu. Já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči, to vaše štěstí. Kulacu. Tak,
3: pa. Vůbec jsem si já v podě nechlebi, že neupadci.
4: Ty se schoval. Ty se budeš číst?
3: Jo! Co jinýho mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
4: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výbor.
3: Cowboy James Lewis.
4: Panos. prosí?
3: Já jsem tě jednou pro vždycky prosil, Lucinko, aby tohleto s mě už nikdy nedělala.
4: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani...
3: Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu.
9: Lucku, tohle jsi měl vždycky rád.
3: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala. Prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný ratlík, abys mě furt někde se trboušala za ušima.
4: To je fakt.
3: Já jsem inženýr.
4: Ratlík nejseš. Ty seš spíš...
3: Co s vámi
4: vydeš? Reklama na pneumatiky.
10: Pongo, mě to jen tak ulítlo. Pongo.
3: Cowboy James Lowe si připíjal pištol
4: a vyšel na raně. Pane Cíko, pať sem, jde mi dokonce mu hlavinku. Šamle, šamle, dáš mu šam tu hlavinku a budu mi vyletit.
3: Prosím, dej mě pokoj, Lucie, přece kvůli tomu, že máme výlocí, tak ty mě neudomí se, já vím tu, ty.
4: Sprostáku.
3: Já jsem sprosták, ty mě lámeš obratle, já jsem sprostej.
4: Já se ti na tvojí hlavinku
3: no, šišatou. No, no, no, no, no. No,
4: ale, no, a stejně nechceš, abych no. To viděla, že se ti dělá pleš. Dělá.
3: Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rejžáky. To si teda přehnala.
4: Jen se moc nehoď. Začne se ti tady dělat pleš. Ten vlásek po vlásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosaznou kliku od dveří. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s planelem, poský bez ovce, celý ani vlásek tam vlastně dnes rozcvičí.
3: Hola, halo? To jsou bohnice? Prosil bych okamžitě doktora Plzeňáka.
4: Víš, co je výborný?
3: Ano. Mám tady takovou paní, která...
4: Trošku vodičky, vodičko.
3: Pane, co je, mám tady takovou paní, která... Bývá strašně.
4: Já tě nenávidím. A budeme špatně, pak já se opiju, pak máš tě nenávidím a opičím, mě se špatně. Všechno vypiju.
3: Podívejte se, Červenková. Na svobodná Červenková. Na tohle to pouštím. Na celém světě. Na celém světě z vojny a mezi náma je konec. Že v těmhle výročím, Hergot, nevyrábějí gumový knír. Mě se to Čelsko rozložil.
4: Pando.
3: Doktor James Lowe si...
4: Pando, pojď. Nebudeme se už hádat.
3: Už jo.
4: Hele, panoušku, co řekni si, co chceš. Tvoje holčička ti všechno udělá. Pojď, pojď, panu.
3: Holčičko, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
4: Pando.
3: Pando!
4: Panoušku, hele, budeme si číst jako oba.
3: Prosím tě, říkám ti, dej mě pokoj a číst nemůžeš, přece detektiv od prosítka. Sedí si, raz tam mě, dej mě pokoj!
4: A budeme si číst časopis. Oba! Od začátku. Pojď, tady.
3: Dělám to jen kvůli tvý mamince, nebo chce.
4: Pojď, já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
3: Od koho?
4: Od Kuželky.
3: Ty si půjčuješ časopisy od toho zprostějáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
4: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
3: Kuželka totiž vůbec nečte, pač je negramot. Tak si už, prosím tě.
4: Fanoušek nám na Kuželku žál.
3: Oh, co by měl na koho? Na Kuželku. Na fešáka vysmrdlýho. Vždy.
4: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa.
3: Jo, tak, bude to něco erotickýho. No tak, to Kuželka přeslabikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o nějaké šuňačínky, tak to Kuželka přeslabikuje. Vždy.
4: Líba, ne, počkej, tadyhle první je. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
3: Kde?
4: Zeměměřičů. Ano, no, 6 bodů,
3: šena.
4: 2 body.
3: Volovina, ale proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
4: No to tady nestojí, prosím tebe, tak tak. Dovolil bys si, abych v té partě pracovala, nebo ne?
3: Vy by tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
4: Ne, ne, tak to máme. Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak to je 0 bod.
10: To je nula bod.
3: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý
10: sákaný. No ne, to pro tebe není moc příznivý.
3: No, proto to není příznivý, mám nula bodů, no tak prosím, co pokračuj dál, říkáš laškava.
10: No, prosím, dva. Líbáte svoji... To je hezký.
3: No, pokračuj, prosím.
10: Líbáte svoji ženu rád?
3: No.
10: Poslouchám, počkej, dávaj poslouchám.
3: No, poslouchám.
10: Líbáte svoji ženu rád za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne... Nula bodů. To je hezký.
3: Co? Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Po 3 leté manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
10: Třeba to mám ráda.
3: Třeba
10: to.
3: Yeah.
10: Co je?
3: Yeah. A moment. A co si od jak živa říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
10: No.
3: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělal dobře, kdybych tě líbal za uchem? Jak víš, že ti dělá dobře, když tě někdo líbal za uchem?
10: Já povídám třeba.
3: Říkaj mě třeba. Ty jsi říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
10: Já jsem řekla třeba.
3: A to takhle a mlč.
10: Třeba za
3: uchem. Kuželka je u mě blbec, doufám, že mě slyší, že není zase někdo ženskýma.
10: Ticho.
3: Tak si kuželka nechá. Tak. 6 bodů blbec, ať si to nechá, tady má ten časopis, další
10: to udělá.
3: A já jsem si
10: to vypučila, pojď sem, tak já ti teď něco řeknu.
3: To jest, buželka.
10: Facka. Je 6 bodů. Yeah. 1 za ucho, 3 to budeš mít rád. 3 a to je dalších 6 bodů, 6 za 6 je 30 bodů mám.
3: Kdy se na mě?
10: Já mám 30 bodů.
3: Já tě zabiju.
10: Já tě zabiju. Rozpěsněnýho
3: mufloně. Já tě zabiju. Já chtěl bych tvé
10: foto.
3: To víte, jak se mají bavit bezdětný manželé, tak tady tančíme. Že jsem šákanej, nekoukejte, my jsme prali.
10: My jsme prali. No.
3: Podívej, kdo přišel.
11: Tak to je Boženka.
10: Ježiš.
4: Vend.
3: Nazdar.
10: Božka. Tak to jsi ta kočička?
11: Ano, to je kočička.
10: A ty jsi ten dobrák od kostu, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince? Dobrý, já potřebuji smetka, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
4: Že mi dosvědčí, co? Proč to bude toho tyranové? To bude toho...
11: Já mám...
4: Tyranové, který ve mně...
10: Božka, ty to znáš. Ty mě znáš.
4: Který ve mně 3 roky ubíjí veškerý dále, to tam ještě rozumíš.
11: Já mám pocit, že jsme přišli nevhod.
10: Nevhod, ale nevhod. Božka, pojď.
4: Ano, kam?
10: Já mám v kuchyni. Ulitou... Trašku Božele. A tam já ti vysvětlím, co jsou to musky. Žádný musí do kvartíru neber. Já ti jedno řeknu. On nejezdí vůbec
4: Venoušku.
10: On nejezdí vůbec.
3: A já ti něco povím. Venoušku, do ničeho se nežeň. Buď rád, že máš toho ferblovýho starýho kušku. Protože některý ženský jsou všecky stejný. A šup do špajzu.

0: Dobrý večer, pane Plecitý.
1: Dobrý večer, ještě lepší, paní Žáčková.
0: A cože tady tak sedíte na kufru, co?
1: No, sedím tady na kufru, vám taky nic neujde, paní Žáčková.
0: A já vím, vaše paní není doma, víte, a vy jste si zapomněl klíče, co? Co? Jste byl asi na služební cestě, že jo? Víte? A nebyl, já to vím. Jsem vás viděla ráno v mlíkárně.
1: No.
0: Asi se chystáte, víte, ne, že bych vyzvídala, že, ale jedete někam, víte. Jedete asi, co? Někam.
1: Já vám to teda řeknu, paní Žáčková, stejně byste se to dověděla. Já jsem přišel normálně domů z práce, jako vždycky.
0: Jo.
1: A ten kufr stál tady před dveřma.
0: Aha, to jo. Takže to není váš kufr. Co?
1: To je můj kufr, je. Paní Žáčková, v tom kufru jsou moje věci.
0: To jo, a vaše paní?
1: Ta ne, ta je v bytě zariglovaná.
0: No, pane Plecitý, teda s dovolením, že se tak sedám, jestli tomu dobře rozumím, tak ona vám snad tím chce naznačit, co? Cože jo?
1: No, to já nevím, paní Žáčková, možná, že mě tím chce něco naznačit, ale no, fakt je, že mě vyhodila.
0: No, je to bylo možný, teda, pane Plecitý, takovýho poctivýho, slušného, pracovitýho člověka, no, to mi řeknete proč? To mi to řeknete.
1: Jestli to nebude ten nepřekonatelný odpor, paní Žáčková. Ona měla v poslední době žena takový podivný, jako já bych řekl, vachrlatý poznámky.
0: Vachrlatý, no. To chci být.
1: Já jsem se třeba tuhle ráno oholil, jo. Vždycky já jen tak z hlouposti povídám, že když se oholím, jo, že jo. Se cítím o 20 let mladší.
0: Jo.
1: A ona povídá, že bych se měl holit večer.
0: Co je jí do toho, kdy vy se holíte, že jo? Jestli vám v tom nebude nějaký chlap cizí, víte?
1: Tak ale on každý se holí ráno, že jo?
0: Ale jistě, a ona určitě někoho má, ta vaše přehotinka, víte? Zahejbá, prahne po volnosti. A pak, že nějaká spravedlnost.
1: No, to je
0: víte, já jsem například volná, jo? A vůbec mě to netěší, rozumíte?
1: Ale
0: to nebuďte smutný, Františku, no, pojďte chvíli ke mně. Mám tam červený.
1: Ale to ne.
0: Helejte, mám tam flašku Mariši, nalíčíme na myši, nalíčíme na rejsky, budem zpívat korejsky. Já jsem Mařenka. Helejte, a jestli nemáte kam jít, tak klidně nemám. Můžete jít ke mně bydlet. A ještě před rozvodem.
1: Ale
0: to já na řeči nedám. Mě můžou být lidi ukradli. Klidně před rozvodem. Sakra rozvod. Ten vás bude stát teďko pěkný peníze, co?
1: To by mě vadilo nejméně, paní Mařenko
0: dobře,
1: Žáčková.
0: No.
1: To by mě... Já totiž, paní, nejsem žádný chudák, víte?
0: Ale děte.
1: Já mám sporožírov, o kterém moje žena neví.
0: Jo.
1: A na to mám hezkých pár tisíc,
0: ale,
1: víte?
0: No.
1: A u bráchy mám skovaný takový zlatý věcičky, to byste koukala.
0: A to se ráda kouknu.
1: A navíc, paní Žáčková, navíc jsem... A to právě víte, to moje žena taky neví.
0: No.
1: Ještě jsem minulej týden utrhl 3 druhý a 2/3 ve sportě.
0: Ale to je dobře, že...

To seděla, poslouchala za dveřma.

0: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
1: Veselý. Ano. To je bezvadný. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
0: Ano, jako rukou.
1: Rukou. Takhle, jo?
0: Jmenuji se Aneška.
1: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
2: Jede.
1: Klapka.
3: Učitelka poprvé.
0: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin.

0: Učitelka po druhé.
1: Jmenuji se Anička. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
2: Co se děje? Co je, Pepo?
3: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
2: Jo, tak přepudrovat, jo, a hodně.
4: Jo, zasnu, jo.
2: Nezasnu, jedeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
3: Jo, dobrý.
2: Tak pozor, pozor. Kamera.
3: Kamera jede.
2: Klapka.
0: Učitelka po třetí.
1: Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím už 14.
2: Přeřeknout se může každej, že jo, co?
4: Ale že jo, to zasí.
2: Nezasínej, když jde na tom, že dělá. Čudruška se nebude přeříkávat a bude to, že jo. Kamera. Kamera jede. Klapka.
0: Učitelka po čtvrté.
1: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
2: Já jsem vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
3: Kamera jede.
2: Babka.
0: Učitelka po páté.
1: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Hanzelina s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve stráži. Náš...
2: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
3: Ryžo! Mně dochází materiál.
2: Se vejde ti to cancůrek, prosím tě.
4: No jen, co zasínej.
2: Tak ho te zasínej! To je maniak s tím zasínáním porád. Když se Soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu odraženou. Jo, prosím vás, Soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
1: Ale on se tak jmenuje.
2: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčoch, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
3: Kamera jede.
2: Babka.
0: Učitelka po šesté.
1: Jmenuji se Antonín Mlčoch a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďané. Tom nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
2: Stop!
3: Pro mě dobrý.
2: Berem.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.

Posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Rádio Jich Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu

0: FM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na sms-ticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
2: Veselý nad Moravou chystá v blízké budoucnosti výstavbu nového domova pro seniory. Zařízení bude provozovat Jihomoravský kraj a nabídne zdravotně sociální péči lidem z celého Veselska. Projekt reaguje na stárnutí populace a rostoucí potřebu dostupných sociálních a zdravotních služeb. Město i kraj už na přípravě spolupracují na základě uzavřeného memoranda.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, k tomu naměříme 25 až 28 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky, plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Od 1. srpna rozšíří Kyjov systém rezidentního a abonentního parkování o ulice mezi Mlaty, Jurovského příční a vnitroblok Nerudovy ulice. Nové zóny naváží na už fungující systém v Jungmanově ulici. Cílem je zajistit, aby parkovací místa v okolí domů a provozoven využívali především místní obyvatelé a podnikatelé. Rezidenti zaplatí za první parkovací kartu 600 korun ročně, abonenti 5000. Žádosti bude možné vyřídit na podatelně Kyjovské radnice po předložení potřebných dokladů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, k tomu naměříme 25 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

přítomnost. Nemárni, nemárni, šohajíčku švárny, jak všetci

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
4: Na Jižní Moravě skončila zbraňová amnestie, během které lidé policii odevzdali zhruba 500 zbraní a více než 25 tisíc kusů střeliva. Mezi nimi byly historické zbraně z první i druhé světové války, po domácku vyrobený střelný nůž, střelecké pero nebo dvouhlavňové kapesní střelné zařízení. Policisté převzali dokonce také samopal stejného typu, jaký byl použit při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, k tomu naměříme 25 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí hovorané. Hody se konají pod zeleným u

0: obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech

0: Přírody se podařilo obnovit některé nivní louky, upravit péči o lesy a domluvit se zemědělci na šetrnějším hospodaření. V plánu je také omezení invazních druhů nebo dokončení jezu, který pomůže s pravidelným zaplavováním lužních lesů.
1: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, k tomu naměříme 25 až 28 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
1: Veselí nad Moravou chystá v blízké budoucnosti výstavbu nového domova pro seniory. Zařízení bude provozovat Jihomoravský kraj a nabídne zdravotně sociální péči lidem z celého Veselska. Projekt reaguje na stárnutí populace a rostoucí potřebu dostupných sociálních a zdravotních služeb. Město i kraj už na přípravě spolupracují na základě uzavřeného memoranda.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, k tomu naměříme 25 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Od 1. srpna rozšíří Kyjov systém rezidentního a abonentního parkování o ulice mezi Mlaty, Jurovského příční a vnitroblok Nerudovy ulice. Nové zóny naváží na už fungující systém v Jungmanově ulici. Cílem je zajistit, aby parkovací místa v okolí domů a provozoven využívali především místní obyvatelé a podnikatelé. Rezidenti zaplatí za první parkovací kartu 600 korun ročně, abonenti 5000. Žádosti bude možné vyřídit na podatelně kyjovské radnice po předložení potřebných dokladů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, k tomu naměříme 25 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Na Jižní Moravě skončila zbraňová amnestie, během které lidé policii odevzdali zhruba 500 zbraní a více než 25 tisíc kusů střeliva. Mezi nimi byly historické zbraně z první i druhé světové války, po domácku vyrobený střelný nůž, střelecké pero nebo dvouhlavňové kapesní střelné zařízení. Policisté převzali dokonce také samopal stejného typu, jaký byl použit při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, k tomu naměříme 25 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Ženy od 45 let mohou od července v odůvodněných případech absolvovat preventivní mamografické vyšetření i bez předchozí žádanky od lékaře. Tuto možnost nově nabízí také radiodiagnostické oddělení nemocnice Kyjov. Platí pro ženy, které splňují podmínky pravidelného screeningu, tedy věk od 45 let a alespoň dvouletý odstup od posledního vyšetření.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer skoro jasno až jasno, během noci začne od severozápadu oblačnost přibývat a k ránu už bude převážně oblačnost s možností drobnějších přeháněk. Noční teplota 17 až 14. Zítra na jihu Moravy polojasno až oblačnost se 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Na stavbě dětské skupiny v Bzeneckém předzámčí se v těchto dnech uskutečnila kontrola hasičů. Zástupce hasičského záchranného sboru z Hodonína prověřil průběh prací přímo na místě. Kontrola neodhalila žádné závažné nedostatky. Stavba tak z pohledu hasičů pokračuje bez větších problémů.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno až jasno, během noci začne od severozápadu oblačnost přibývat a k ránu už bude převážně oblačnost s možností drobnějších přeháněk. Noční teplota 17 až 14. Zítra na jihu Moravy polojasno až oblačnost se 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Kulisa cestama pěsnička kotůlá, dešuhaj s dívčatem hájem saputůlá. Bývají veselé, muziky hodové, v malovaných bůdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ludzí. Tam ťa pěkné dzívča hubičků prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prečňa.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně pokračuje v modernizaci navigačního systému a v areálu nově instalovala orientační plán pro pacienty i návštěvníky. Najdou ho po pravé straně chodníku vedoucího k rampě se vstupem do lůžkové části nemocnice. Nový plán je jedním z prvních kroků ke komplexnímu zlepšení orientace v areálu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer skoro jasno až jasno, během noci začne od severozápadu oblačnost přibývat a k ránu už bude převážně oblačnost s možností drobnějších přeháněk. Noční teplota 17 až 14. Zítra na jihu Moravy polojasno až oblačnost se 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Během letních prázdnin pokračují ve Velkých Bílovicích rozsáhlé opravy budovy druhého stupně základní školy. Ve třetím nadzemním podlaží dělníci mění podledy, elektroinstalaci a svítidla. Vznikají také nová sociální

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Ženy od 45 let mohou od července v odůvodněných případech absolvovat preventivní mamografické vyšetření i bez předchozí žádanky od lékaře. Tuto možnost nově nabízí také radiodiagnostické oddělení nemocnice Kyjov. Platí pro ženy, které splňují podmínky pravidelného screeningu, tedy věk od 45 let a alespoň dvouletý odstup od posledního vyšetření.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer skoro jasno až jasno, během noci začne od severozápadu oblačnost přibývat a k ránu už bude převážně oblačnost s možností drobnějších přeháněk. Noční teplota 17 až 14. Zítra na jihu Moravy polojasno až oblačnost se 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Na stavbě dětské skupiny v Bzeneckém předzámčí se v těchto dnech uskutečnila kontrola hasičů. Zástupce hasičského záchranného sboru z Hodonína prověřil průběh prací přímo na místě. Kontrola neodhalila žádné závažné nedostatky. Stavba tak z pohledu hasičů pokračuje bez větších problémů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno až jasno, během noci začne od severozápadu oblačnost přibývat a k ránu už bude převážně oblačnost s možností drobnějších přeháněk. Noční teplota 17 až 14. Zítra na jihu Moravy polojasno až oblačnost se 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: mě lubí, máma rád, mě lubí.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubí mě lubí, lubí mě lubí, lubí.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

také samý děvča páčí, čo má čipky na rubáči. Také samý děvča páčí, čo má čipky

0: Posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: No a teď, jestli jsem byl taky na té vojně. Ano, byl jsem na vojně, dokonce jsem tam byl jednou o Vánocích. To probíhalo asi tak, prostě jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme měli všichni velikou radost. Stalo se to na PŠM, to je politické školení mužstva, to je jediná místnost na vojně, kde je trochu teplo. Takže když tam ty vojáky naženou, tak oni okamžitě usínají. A velitel roty k nám měl řeč asi tohoto znění. Vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že pojede na opušťák, že pojede domů. To není pravda, vojáci. Podívejte se, můj názor je takovej, že tě v opušťáku by mělo být ještě míň než v jiný svátky, nebo soboty a neděle. Podívejte se, vojáci, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teď já v tom polospánku jsem pořád slyšel názor v opušťák, Vánoce, sobota, neděle. Jsi říkal, abych o něco nepřišel. Tak jsem zvedl ruku a velitel roty povídá, co je sobota? A říkám, soudru kapitáne, já mám názor. On povídá, jak to? Já mám, soudru kapitáne, takový názor, že ty Vánoce jsou taky hezký svátky, klidu a míru. Většinou taky bývá i klid zbraní. Že by těch opušťáků by mělo být naopak ještě víc než v jiný svátky nebo soboty a neděle. On se tak zarazil a pokládá, sobota. Ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor. Ale tady ten Klapka tady chrápe jako toho vado. Skočil na Klapku, tomu se zdálo, že na opušťáku hned byl zpátky na vojně. Taky jsme tam měli jednoho takového experta, který se rozhodl, že to tam nevydrží a že se ho tam teď za každou cenu dostane, a to tím způsobem, že se začne počůrávat. Potřeboval ovšem vidět, jestli je to dobrý nápad, potřeboval se poradit s nejinteligentnějším člověkem z celých kasáren, tak šel pochopitelně za mnou. On chtěl vědět takové věci spíš jaksi technického charakteru, prostě v jakých frekvencích se má počůrávat, ano, v jaký intenzitě, tak dále a tak dále. Já jsem mu říkal, no podívej se, dal si se na vojnu, musíš bojovat, zajdi si do army, kup si, co mají k pití. Tenkrát měl ještě sedmičku pivo, jo, teďka prej už nemají ani šestku. No a musíš hodně pít, jsem mu říkal, jo, hodně pít, abys měl hodně munice, víš. On byl, a kdy s tím mám začít? Já říkám, no co by si s tím otál? Prostě hned dneska po večerníčku. No, po večerce si počkej takových 20 minut a pak spost. On byl, a myslíš? Já byl, no jistě, určitě. To víte, mě to bylo jedno, já pod ním nespal. Navíc ten, co spal pod ním, tak ten mě nebyl dvakrát sympatický. Tak už jsem se ani nemohl dočkat. Tak jsem je sledoval takhle zpovzdálí, najednou po těch 20 minutách tomu dole se začalo zdát, že prší. A byl to takovej teplej déšť. Jakoby tropický. Najednou hromy do toho. On si říká, to je ale divný. Bouřka v listopadu. Najednou zjistil, odkud vítr fouká. Vylít a tomu nahoře rozbil hubu. Ten se z toho počural znovu. Druhý den šel za mnou. Páčeče, ty jich měl dostat každý den takhle přes hubu. Já vám, no mezi náma by ti to neškodilo. Páne, s tebou já se radit nebudu. Ty jsi mi neporadil dobře, já si budu radit sám sobě. A pán, tak si rad sám sobě, když jsi tak chytrý, tak si radil sám sobě. Dlouho to nepřinášelo žádný výsledky. Střídavě byl vlhkej, střídavě suchý. Dlouho to nepřinášelo žádný, až jednoho dne ho povolali do Plzně na vyšetření, ale představte si s hlavou, jo. On se počurával, oni mu vyšetřovali hlavu. To je snad možný jenom na vojně. Ještě ke všemu z Plzně poslali zpátky, je prý hlavu má v pořádku. O čemž já už jsem nebyl tak docela přesvědčený, hlavně proto, že se se mnou nechtěl radit. Jak už na tom bylo vidět, že je hodně blbej. No a potom taky hodně zapomínal, jo. A my jsme takhle jednou čistili zbraně. No jednou, se špatně vyjádřil, my jsme čistili pořád, jo, ale tak jednou jsme čistili zase. Až pravděpodobně ještě byli málo čistý, nebo co, potřebovali přeblejsknout, nebo co, tak jsme si to tam leštili všichni a tohle. A on taky, a jak byl, jak zapomněl, jak byl zpitomnělej, jo, tak si zapomněl slepej náboj v samopalu a najednou ani nevěděl, co to je. Jak byl zblbý, on věděl, že to je kulka, to viděl, jo, ale nevěděl, jestli je jeho, nebo kamaráda, nebo něco. A teď ho Bůh ví, proč začalo zajímat, co je uvnitř té kulky. Teď se to chtěl nějak pojat, začal se rozlížet, jakým způsobem, podíval se na nástěnku, co je tam novýho taky, zrovna taky tam byl novej ten, jo, špendlik. Tak si ho vypučil a začal do toho šťourat, do té patry a tak dlouho do toho šťourat, až najednou prásk a vybouchlo mu to v ruce. Teď mu to voželo všechny tyhle prsty a on viděl, že hodně záděl. A ze zola vylítvali té roty a začal řvát. Kdo to byl vojáci, který idiot, kdo to byl, to byl. A všichni se podívali na tohle idiota. On viděl, že hodně záděl. Maminko moje zlatá, maminko moje zlatá. A pochcel se. Nejenže ho nepustili z vojny, ještě musel nasluhovat celou

zima na Slovácku. Chalupy, jak kdyby přikryl bílu duchnu snihu až pod okna. Děcka s jedným šléštukem na noze léců po potoku, strýci zvážají z lesa dřevo, tetky zametají před chalupama a chocholůši svačí s vrabcama na silnici. Obrázek taký, jak nám ho do čítanky namalovali majstráleš. Mrzne jenom praští a z komínu se veselo kůří. A však ať mrzne. Liboval si Tomáš futro. Štůřil se bafal z gipsovky a spokojeno se díval na hromadu dřeva. Pěknoučký dvůr a na něm ještě pěknější dřevo. Radost se podívat. A však se nadřel jak kůň, než ho dostal na saňách důle z hor. No, ale všil už to má z krku a na zimu a topení postarané. Ale jeho radost netrvala dlouho. Jedného rána vyjde na dvůr, ostal Tomáš stál jak přibitý a zúfalo se chytil za těch pár chupů, co mu ještě na hlavě ostalo. Zhromady chybilo několik polenek dřeva. Otočil se jak na obrtlíku a s dřevem letěl do chalupy. Babušo, brala jste i nové hromady? Ale co tě vede, teď máme ještě staré v šopě. Se sakrama zbůdal po chalupě, ale dřevo nenašel. Druhého dňa už se strachem lézl z růžka a ještě s větším strachem nahlédal okénkem na dvůr. Čeho se najvěc obával, to se splnilo. Zase bylo pár polenek v sakroch. Třetí den zas, čtvrtý zas. Tomáš začal šedivět, mlátil dvercama jak ženich, čuchal po dvoře jak detektiv Herlock Holmes, ale zlodia ne a ne dopadnout. Kolej nocí nespál, jenom číhal a přemýšlel, až mu v hlavě praštěl. Kdo by to jenom mohl být? Že by snad soused Šlajza? No tož pravda, nadávali si každou chvilku přes plot. Ať už to bylo skrz slépky či husy. A strýc měli Tomáš rádi, jak srstně za košulu. Ale to k dokázání nestačilo. To bych přitom musel jenom dopadnout. Ale jak? Jak ho jenom chytí, pane bože, daj mi rozum, lamentoval Tomáš a zúfalo se klukl do hlavy. Když už nevyspáním se sotva držal na nohách a neviděl kudy kam, najednou dostal osvítění. Vyskočil až po lampu, zavískl jak šohaj při hodách a obtulil babušu, která myslela, že se Tomáš zbláznil, lebo jí to neudělal už 20 roků a zavřel se do izby. Tam, co si dlouho tajemno kutil a od tého dňa chodil s velikým otazníkem nad hlavou a s čertovským úšklepkem v levém kůtku. Čekal. Čekal, jak na tah lotérie. Ale dočkal se. Jedného dňa šli sousedka Šlajzena do šopy, nabrali náruč bílého dřevečka, rozdělali ve špohrelte oheň a rychtovali se vařit oběd. Přiložili pár polének, rozestavili hrnce s kastrolkama a krůžlali jar teple. Tetka si veselo prospěvovali a oheň veselo praskal. Ale najednou to zapraskalo, jak když hrombací. Ozvala se taká rana, že ludom z druhého konca dědiny padala omítka ze zdí a hajný čagan, který bývala žulesa v hájovni, sa ze strachem podíval k Buchlovu, co sa to s tama zase škaredého valí. Na Šlajzovej chalupě sa nazvihli došky a dvérka z kamen vyleděli přes dveře na hnůj. Firhanti s muškátama vysali na zahradní bránce. Kachle sa rozcíkli po izbě a zásmaška aj z máčku byli na stropě. Kočka s opáleným zadkem vletěla do pendlovek a tetka černá jak Faust, když vyletěl komínem, přeletěli přes žiglu a spadli zadkem do díže s těstem. Dým, síra, smrad. Šlajzina jenom vybřeskli, šmarja panenko, nedajňa čertom a ostali tvrdá jak cement. Když jich strýc po hodinovém namáčání ve škopku trochu provrali, měli oči vybůlené jak slivy, blekotali, co si opekli a smrkali vík ze týden potem. Když tu ranu babuša učula, pokřižovala se a vydechla, no ale pámbišku, milý, snad není konec světa. Tomáš se spokojeno zasčůřil a pravil, babuško, nic se neboj, žádný konec světa není, ale je konec kradení dřeva. A včír prapodivná žaloba.

strýc Šlajza žalovali. Pán Súci po přečtení protokolu se obrátili k Tomášovi. Počúvajte, futro, je tu na vás žaloba, že jste navrtal polenka, naplnil střelným prachem a hodil Šlajzom na dvůr. Co temu říkáte? Tomáš se zatvářil na čisto nevinůčku a filozofoval. Pane Súci, jak do ně to může dokázat? Viděl ně někdo? Já si zase můžu myslet, že nie Šlajza kradl dřevo. No vidíte, můžu mu to dokázat? Nemůžu, lebo jsem ho neviděl. A kdyby aj do svých polének na svoje hromadě si můžu vrtat, co budu chtět. A jak je pambu nade mnou, na dvůr jsem nikému nic neházal a nic jsem nevrtal. Kdyby byl rengen na myšlenky, pán Súdzi by v Tomášovej hlavě něco viděl, ale museli rozhodnout jináč. Počúvajte, futro, sám jsou přesvědčený, že jste polenka navrtal. Ale pro nedostatek důkazů vás musím osvobodit. Tomáš děkuje, se spokojeným ušťořováním odchází a starý Šlajza brblů na chodbě. Herdek, včelka, já bych nahlédl do všech polének, lebo ně ještě vyletí do luftu celá chalupa. A Tomáš dodal. No, to bys měl, člověk nikdy neví.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Zelený je strom života, čili pomocný ženich. Ten člověk, nevím už, jak se jmenoval, zkrátka já, byl jsem zaměstnán jako pomocný průšvihář. To se totiž vědecky zjistilo, že je velice neekonomické, má-li být při každém průšvihu zjišťován jeho skutečný původce. Zdražuje to provoz a bere to těm, kdo průšvihy působí, sebevědomí a chuť do další práce. Tak při každém větším podniku bylo zřízeno patřičné průšvihové oddělení. Zaměstnanci toho pomocného oddělení brali všechny průšvihy způsobené podnikem a v podniku na sebe, stěžovatelé se jim vystěžovali a vynadávali a všechno bylo v pořádku. Musím říci, že jsem byl úspěšným průšvihářem díky svému serióznímu vystupování i díky tomu, že jsem uměl udělat přiléhavý, kajícně chláchodivý obličej. Někdy mi procenta a prémie dělali víc jak polovinu platu. Je třeba říci, že jsme dostávali prémie za to, jestliže na nás někdo vztáhl ruku. Krom toho jsem měl naději, že se stanu zástupcem vedoucího oddělení, to jest tím, kdo na sebe bere závažnější průšvihy, neboť dosavadní zástupce vedoucího ležel v nemocnici s dvojitou frakturou čelisti a nevypadalo to na to, že by mohl své místo znovu zastávat. Jistě bych se stal zástupcem vedoucího oddělení, kdyby... S Eliškou jsem se seznámil ve službě. Byla stěžovatelkou. Bylo zjištěno, že je neekonomické, aby si stěžoval na všechno každý jednotlivě, proto byla při větších podnicích zřízena pomocná stěžovací oddělení s pomocnými stěžovateli telkami a jako taková měla povinnost mi spílat a snad i povinnost na mne vztáhnout ruku, deštník nebo hůl, ale Eliška nikdy. Ačkoliv se obracela výhradně na mne a působila mi tím procenta, nikdy mi hrubě nenadávala jako ostatní, jen si do mne tiše stěžovala a nadávala jemně a jen z povinnosti, přičemž se na mne tak lítostivě dívala, že jsem se nejednou rozplakal, za což jsem pobíral prémie jako za vztažení, vlastně dopadnutí ruky. Řekl bych, že časem mezi mnou a Eliškou vzniklo duševní pouto. Začalo to tím, že mi přinesla mast na lišej. Ano, měl jsem na čele lišej, jak na mne někteří při tom nadávání prskali. Pozval jsem ji za to do biografu, ona mne na koncert, vysvětlil jsem jí pravidla hokeje, ona mi půjčila sbírku veršů, nic víc, skutečně nic víc, ani jsme se za ruku nevzali, dotýkali jsme se jen duchovně. Ale když mě jednou Eliška pozvala k ním, abych si vybral nějakou knížku veršů a abychom vypili kávu, její rodiče, starouškové, si mě vzali stranou a optali se mě přímo, kdy jako bude ta svatba, když mám s Eliškou známost, že jako by ji rádi ještě viděli jako nevěstinku celou v bílém. A přitom plakali, že jako Elišku dívenku oporu svého stáří ztratí. No, myslel jsem, že se mi to jen zdá a chtěl jsem utéci, ale pak vám mi jich přišlo najednou líto. Byli už hodně staří a Eliška už taky nebyla dívenkou v rozpuku, když tak na to myslím, mohla být o dobrých 10 let starší než já. Nevím, nikdy jsem se o to nezajímal. Přišlo mi jich líto a Elišky taky. Tehdy mě to napadlo. Já se napřímil, nasadil jsem ten svůj kajícně chlácholivý obličej a řekl jsem, že Eliška bude mít svatbu co nevidět. A taky ano. Za 10 dní. Eliška jako nevěstinka celá v bílém, já jako ženich, přiznávám, měl jsem tenkrát trému, stále jsem si to v duchu opakoval, rodičové starouškové měli samým vzrušením závratě, takže padali ze židlí, ze schodů a vůbec, ale to nic, taxíky, kytice, fotografové a když se mne oddávající ptal, jestli si přítomnou Elišku beru za ženu, řekl jsem ne a bylo to. Eliška měla svatbu, byla jako nevěstinka celá v bílém, byla viděna jako nevěsta, měla svatební fotografii, o to přece rodičům, starouškům jí šlo a já jsem zůstal svobodný a charakter. O to šlo mně. Víte, já jsem poznal, že rodičové a Eliška vůbec nechtěli, aby Eliška byla vdaná. To naopak nesli těžce a brali to jako nutné zlo, jako nedobrý následek svatby, o kterou jim šlo. Ovšem, i tak byli poněkud zaraženi. Ale při svatební hostině v hotelu Londýn jsem jim všechno vysvětlil a vyjasnil. Nechtěl jsem si Elišku nikdy vzít, povídám, ale jsem charakter a chtěl jsem, aby měla svatbu. Kdybych nebyl charakter, povídám, podlehl bych situaci a řekl bych ano. Tím pádem by Eliška chudinka měla na krku bezcharakterního slabocha. A já dovedu být neřád, jeje. Co by to znamenalo? Že by se Eliška soužila, noci by proplakala, chřadla by, vadla by a jedinou záchranou by pro ní byl rozvod. Toho jsem jí svým ne ušetřil. Přinejmenším jsem jí zachránil 5 let života. Tak jsem jim to vysvětloval, až pochopili a rozradostnili se a tatíček staroušek se samou radostí přiopil, vyváděl, obtěžoval šatnářku a napadl jednoho pána před klozetem. Byl to takový slušný pán. Nějak žduchl do tatíčka starouška, možná, že taky tatíček staroušek žduchl do pána, nevím, neviděl jsem to, a tatíček staroušek šel k zemi. Ten pán se chytil nešťastně za hlavu, žádal nás všechny za prominutí, že nerad, a hned dal Elišce navštívenku, že samozřejmě všechny výlohy hradí, moc slušný pán, nějaký správce velkostatku od Plímoně. Chodil potom tatíčka starouška navštěvovat, nosil mu různé pozornosti, chodil dál, i když tatíček staroušek zase běhal jako křepelička a na všechno zapomněl, ten pán 50letý vdovec nosil Elišce různé drobné dárečky, květiny, které mluví k srdci, a za 3 měsíce měla Eliška další svatbu a ten pán řekl přiškrceným basem ano. Tak ta naše svatba přece jen Elišce přinesla vdavky a hodného muže. Ani jsem nemohl na tu její opravdovou svatbu jít, i když mě co nejsrdečněji zvali. Měl jsem zrovna taky svatbu a služba je služba. To s tou Eliščinou nesvatbou se totiž rozneslo, fotograf vystavil tu naši svatební fotografii do vitríny, já ji taky mám ve sbírce, vypadal jsem na ní skutečně jako ideální manžel a jako opora života, to dělal ten kajícně chlácholivý úsměv. Zkrátka se to rozneslo a já měl hned tolik pomocných svateb, při kterých jsem dělal pomocného ženicha, že jsem to nemohl ani stačit, musel jsem taky těsně před povýšením dát výpověď v zaměstnání a věnovat se pomocnému ženišství jako profesionál. Samozřejmě, že se hned našli napodobovatelé, kteří do toho taky fušovali, ale ti dostávali jen to, co jsem jim přenechal, protože nikdo z nich neměl mé vystupování, nikdo z nich neuměl na fotografii vypadat jako já. To bych si byl nikdy nepomyslel, kolik žen i spořádaných manželek si chce zkusit nebo zopakovat svatbu. Byla to honička, ale rád na to vzpomínám. Nehledě na to, že jsem si pěkně zahospodařil, že jsem se zazobal. Tady mě, vážená paní redaktorko, napadlo, že by se někdo mohl zazobat pěstováním drůbeže. Jakože se zazobal drůbeží, co tomu říkáte? Nemluvím ani o procentech od fotografů, taxikářů, restauratérů, květinářů či svatebních síní, které díky mně vysoko překračovaly plán svatebnosti. A nebýt toho úrazu... Ano, utrpěl jsem vážný úraz, který mi znemožnil další výkon povolání. Jednou snad z únavy, snad proto, že už jsem na to vůbec nemyslel a přemýšlel jsem, kam pojedu na dovolenou, jsem řekl ano. A bylo to. Z ničeho nic jsem se zřítil, byl jsem ženatý. Snad proto jsem řekl ano, že má paní se za svobodna jmenovala Floridová a já, přemýšleje o dovolené... Odmítla se dát se mnou rozvést, i když jsem jí nabízel skutečně královské odstupné. Tím skončila moje kariéra pomocného ženicha. Byl jsem, a možná, že ještě jsem, oplakáván mnohými. Nu co? Pobírám invalidní důchod, neboť mé ano bylo klasifikováno jako těžký úraz při výkonu povolání, který zapříčinuje trvalou invaliditu. Kromě toho jsem přijal místo pomocného profesora, akademika, docenta a vedu katedru svatebních zvyků a obyčejů, případně svatební psychologie a pedagogiky na pomocné fakultě pedagogické, případně ekonomické nebo matematicko-fyzikální. Ne, ne, nikterak si nestěžuji. Má paní je excelentní, Richardek prospívající a materiální poměry velmi dobré, to ano, ale přece jen si někdy ve skrytu duše zavzpomínám na ty časy a zašeptám si to své krásné, vypracované, cituplné a ztracené ne. Jojo, šedá je teorie, zelený je strom života. Takové torzo, to by si teprv žilo. Od toho podvečera se dívám na sebe, na druhé a na svět jinýma očima. Znaje vlastní cenu, dovedu ocenit druhé. Navštívil nás pán toho podvečera. Člověk vyloženě duchovní, vzhledem asketa. Zazvonil, proklouzl do kuchyně, kde jsme právě večeřeli, usadil se na židli, nasadil si brýle a vyndal z aktovky listiny. Nechci se vtírat, řekl, klidně jeste dál, jen jeste, dokud můžete, ale neštěstí nechodí po horách, zvedl oči ke stropu, nýbrž po lidech. Přitom se zadíval na mne, jako by mi neštěstí lezlo po límci košile. Ošil jsem se a přejel jsem si rukou po límci. Pán pokývl hlavou a jeho oči se svezly na mé dvě dcerušky berušky. Ach, děti, děti jsou radostí života, zvolal s rezignujícím úsměvem a pohladil Barborku po hlavičce. Jo, jo, radostí, dokud jsou. Skotačí, že? Jsou živé, že? Ach, ano, ano, bože, jezdí tolik aut, moc aut, chuděrky. Ne, ne, nechci strašit, proč by museli dcerušky zrovna pod auto, že ano? Vždyť jsou tu ještě jiná, docela malá, ba nepatrná nebezpečí, pouhým okem neviditelná, třeba mikroby. A braňte se jim, že jsou děti očkované? Jistě, jistě, ale jsou i virové choroby. Ani pomyslet nechci, ach bože, a spoléhejte na medicínu. Muž dojatě pomrkával. Bylo zřejmé, že tady je medicína v koncích. Pojistil jsem dcerušky berušky každou na 15 000 v případě úmrtí, aby z toho něco měli. Samozřejmě nic zlého vám nepřeju, jen všechno nejlepší, ale v takovém bolu těch 15 000, jako když najdete, to máme dohromady 30 000, kdyby obě najednou, kdyby infekce. Muž pohladil po hlavičce mladší k Markétku a mrkl na mne. Paní vyhlíží taky pěkně, řekl znalecky. Pěkně, ale trochu vám žloutne. Nebo že by to dělalo to světlo? Někdy. Pojistil jsem ženu rovněž na 15 000. No vidíte, tak vám to dá 45 000, podotkl muž. S tím už se dá něco podnikat, zvláště když nejsou tuhle ty starosti s rodinou. Sám jsem se nechal pojistit na 10 000. Ne, že bych byl bez naděje, infarkty, rakovina, neštěstí, ale už od dětství trpím pocitem méněcenosti. Měl jsem za to, že vymřením rodiny přátelská návštěva končí. Ale ne. Muž sáhl znova do aktovky, vytasil se s knížečkou a spiklenecky mi ji podstrkoval, jako by šlo o protistátní leták nebo o pornografii. Koukněte, zašeptal vzrušeně. Není tam všechno, ale to je pochopitelné. To dá rozum. Neuvádíme všechny kombinace. Je to jen rámcově. No koukněte. Četl jsem. Když přijdu o nohu pod kolenem, dostanu 8 000. Když nad kolenem, 12 000. Palec pravé ruky dělá 1560. Každý jeden prstíček 400. Oko bere 3500, obě 10 000. Pak ještě ruka k lokti, krameni, samotné zápěstí, chodidla, žebra, uši, nos, zuby. Vypadalo to jako ceník lidských drůbků. Přemýšlejte o tom reálně. Je to jistě bolestné, ale velice výhodné. Pravda, člověk o tom nerad přemýšlí, je to každopádně ztráta, ale nějaká ta tisícovka na ruku, zarazil se, ale nějaká ta tisícovka na stůl, to je rozhodně náplast. Musíme myslet reálně. Myslel jsem reálně. Lednička, to je vlastně levá noha pod kolenem a ještě zbude na koberec. Rádio pořídíš za palec levé ruky, ale něco lepšího, třeba stereofonní s gramofonem, to chce celé zápěstí a takové torzo. Dočetl jsem, domyslel jsem a podepsal jsem. Po večeři jsem si zašel do hostince u růžového kavalíra na jedno pivo. Seděl tam chlapík, který propíjel ze zármutku už třetí stovku. Potřeboval sehnat 20 tisíc na kvartýr a stále nevěděl, jak a kde. Takhle pil denně na žalost. Už druhý rok. Přisedl jsem a poradil jsem. Dvě nohy nad kolenem, každý jednu jste přece manželé, ne? A je byteček jako klícka, i s výtahem. A ještě zbude nějaká ta stovka a ruka na zařízení. Tak jsem zaznamenal hned první večer zisk. 800. 4 zuby po 150 a nosní připášku za 260. 800. 60 mi srazili. Snad daň z příjmu obyvatelstva. Nebo ze ztráty zubů. Nevím. Nebýt pojištěn, škodoval bych. Protože ten člověk by mi dal přes hubu tak jako tak. Ze žalu. A ještě ušetřím, protože mohu jíst jen polévku. Ach, dobře jsem investoval. Svitlo mi slunko naděje. A takové torzo? Ach, takové torzo. To by si teprv žilo.

0: kusejr. To byl talent. Tak tedy kusejr. Ano, to byl už tenkrát takový mimořádně běžný talent. Nebo snad běžně mimořádný? Zkrátka talent. Vzpomínáte, jak se pan učitel ptal, kolik že je jedna a jedna, a vyvolal kusejra? A kusejr s důkladností sobě vlastní řekl dvě? Ano, to řekl. A potom se ještě k tomu, že jedna a jedna jsou dvě, rozhovořil. To kusejr mýval ve zvyku, že když byl tázán, tak se k tématu rozhovořil. A jak tak hovořil o tom, že jedna a jedna jsou dvě, tak jedna ponenáhlu přestávala být tak docela jednou a stala se z ní skoro jedna, bylo to, že skoro jedna a skoro jedna jsou bezmála jako dvě, pak jedničky během hovoru zmizely a bylo to, že jako trochu a trochu je trochu víc, a kusejr stále o tom tak hezky hovořil, až vycházelo, že štipec a štipec je trochu, a když konečně dohovořil, tak z toho, o čem hovořil, nezbylo dočista nic. Proto dohovořil. A nikdo už nevěděl, o čem to vlastně mluvil a co jsme to poslouchali. To byl ten jeho mimořádně běžný talent. Všechno, o čem hovořil, rozmělňoval. A rozmělňoval, až to dokonale rozmělnil a nezůstalo z toho nic. Ještě štěstí, že mluvil jen když byl tázán a jen o tom, nač byl tázán. Jinak nevím, jak by to s námi dopadlo. Nebo pamatujete, jak když mluvil o Komenském, tak jsme se všichni dusili a sotva jsme na sebe viděli mračnem prachu, který nadělal svým hovorem z té gipsové bysty Jana Ámose? Podobně dopadl Archimédův zákon. Z toho zůstala jen ta kapalina. Z Londýna nadělal 1000 Benešovů. O 30leté válce pak hovořil s takovým zaujetím, že když ho pan profesor Hoke konečně zarazil, zůstalo z 30leté války jen něco kolem 130 000 dvouhodinových hospodských rvaček, které se semlely někde mezi Stockholmem a Vraným nad Vltavou a které jako historické události vůbec nestály za řeč. Jo, to bych mohl ještě jmenovat případů. A Karel IV., otec vlasti, ten málem skončil jako Karel 1/32 a jako měsíční embryo, o kterém se nevědělo, jestli z toho bude kluk nebo holka. Jo, nebo ono to s kusejrem šlo tak daleko, že už se ho radši nikdo na nic neptal. A tak kusejr jen tak seděl v lavici a zíral před sebe, zkrátka vegetoval, a už to vypadalo, že asi bude muset zanechat studií a taky by ho asi byli vyšoupli do praktického života, kdyby býval kusejr nezachránil tím svým talentem samotného pana ředitele. Když zachránil pana ředitele, tak ho nechali nerušeně dovegetovat až k maturitě a tu maturitu taky šťastně a vegetativně složil. Jak to bylo se záchranou pana ředitele? To tenkrát pan ředitel Runtl prohýřil se slečnou Jájou koně nadél smadly a bradla o vysoké žerdi. Pan ředitel byl bon vivant a žactvo bylo nuceno cvičit prostná nebo lézt po kladině. Ale jednoho dne přišla inspekce. Ptala se potom koni nadél smadly a po bradlech o vysoké žerdi, pan ředitel nevěděl, jak z toho, tak prohlásil panu inspektorovi, že toho koně nadél smadly a ta bradla o vysoké žerdi rozmělnil kusejr, když o nich hovořil, a na důkaz svého tvrzení předložil panu inspektorovi hromadu pilin a smetí, to, že jako z toho koně a bradel zůstalo. No. Pan inspektor to nechtěl panu ředitelovi přirozeně věřit. Tak pan ředitel zavolal do ředitelny žáka kusejra a řekl kusejrovi, aby hovořil o čem? Třeba o botách pana inspektora, že? Když pan inspektor dovolí. Pan inspektor dovolil, kusejr hovořil a pan inspektor odcházel v galoších, vypůjčených od školníka. V aktovce si místo svých černých polobotek nesl 3,5 páru dětských botiček. A to ještě štěstí, že kusejra zarazili u těch dětských botiček, když pan inspektor uvěřil. Ovšem, kam s Kusejrem po maturitě. Ono se totiž nevědělo, jakáže je Kusejrova praktická upotřebitelnost. Jako co a jako kde by mohl jako on fungovat. Jedni mínili, že by snad mohl vystupovat ve varieté, jiní, že by mohl být upotřeben v kamenolomu při výrobě štěrkopísku. Ale zbytečné starosti. Kusejr se uplatnil. A jak? A jak? A jak? A jak a jak? A tak a jak? Nejdříve něco k otázkám. Každý zajisté ví, že existují jen jedny důležité životní otázky, a to ty první. To jsou pěkné otázky, které se nikoho netýkají, nikoho nezajímají a jsou proto žádoucí, neboť vlastně nejsou otázkami. No ano, ale co s těmi druhými otázkami, s těmi nepěknými, které jsou nepěkné hlavně proto, že jsou otázkami? Ale co s nimi? To už je vlastně nepěkná otázka. Tak nejdříve se tvrdilo, že ty druhé nepěkné otázky vlastně vůbec neexistují. Ale to nebylo zrovna moudré. Protože už tím, že se říkalo, že neexistují, už tím se upozorňovalo na jejich existenci. Tak tedy se vytáhlo do boje proti otázkovitosti těch nepěkných otázek, že jako nejsou otázkami a podobně. Ale víte, jak to v životě chodí. Jakmile proti něčemu bojujete, tak jen zdůrazníte, ba zveličíte význam toho, proti čemu bojujete. A znáte lidi, když je někde něco proti, hned si toho něčeho začnou hledět i ti, které by to jinak v životě nenapadlo. A nakonec se těmi nepěknými otázkami jako otázkami začali nepěkně zabývat i ti, kteří proti nim jakožto otázkám bojovali, a to byl extra malér. V téhle kritické situaci byl nasazen náš Kusejr. Byl vyzván, aby se s těmi nepěknými otázkami zabýval. A Kusejr se pustil do díla. Nepopíral, nevyvracel, nebojoval proti, jen s důkladností sobě vlastní o těch otázkách hovořil. A tak ty velké nepěkné otázky v krátké době rozmělnil na malé otázky, pak na ještě menší otázky a na docela prťavé otázečky, které už nebyly ani nepěkné, ani pěkné, které byly nijaké a pak už nikdo nevěděl, oč vlastně na začátku šlo, nikdo nevěděl, jak zněla otázka a jestli vůbec kdy nějaká otázka zněla. Tak Kusejr zlikvidoval díky svému talentu ty nepěkné otázky a všechno bylo zase pěkné. Jistě by to byl Kusejr dotáhl hodně vysoko, nepotkat ho předčasně to neštěstí. Na jedné takové besedě někdo Kusejra vyzval, aby řekl taky něco o sobě. Kusejr, že ano. A jak jeho hovor plynul, Kusejr se jim před očima ztrácel, rozmělňoval a než se kdo vzpamatoval, zmizel a zmlkl docela. Jen vzduchem se rozvířily miliardy mikrokusejrů a od těch dob jsou stále ve vzduchu. Stále s námi a v nás. Jojo, Kusejr.
1: Kapitola 9. Ráj vepřů. Mužstvo PDA Úder se připravovalo na zahájení sezony. Sehrálo už několik přípravných zápasů a kapitáni Ořech i Honec mohli být s výkony spokojeni. Pouze na levém křídle byla zřetelná slabina a žádný z uchazečů na toto místo neuspěl. Za této situace si Voňavka vzpomněl na pomalého Kefalína, který v civilu hrával v Chodově a jakž takž se dovedl trefit do míče levou nohou. Přitáhl ho na trénink a zde bylo rozhodnuto, že nastoupí k příštímu přípravnému zápasu. To ještě netušil, jak bude toto utkání pro něho důležité. Nic tomu nenasvědčovalo ani společný odjezd nákladním vozem. Ale když sportovci vystupovali jeden po druhém před sportovním hřištěm, byli silně překvapeni. U brány na stadion stálo osobní auto majora Halučky, muže, jehož zájem o míčové hry nebyl nikdy příliš velký. A už se k výpravě hrnul velký Terasky. Byl nezvykle veselý a hovorný. Slyšel jsem, že buďte hrát aj kefalín. Nevím si představit, ako vyzerá, keď on běhá. A tak jsem se na to přišel pozrieť. Mužstvo se odebralo do kabiny, aby vyslechlo poslední instrukce před zápasem, které udílel zkušený kapitán Honec. Hlavně se chovat slušně, mládenci, naléhal, neboť jste příslušníky Lidové demokratické armády a bude se na vás koukat sám major Haluška. Žádné kopání bez meruny a žádné posílání rozhodčího do prdele. Rozehrávejte balóny na levou stranu, ať vidím, jestli kefalín umí vůbec kopat. Kefalín obdržel dres s číslem 11, obul si kopačky a vyběhl na hřiště. Major Haluška se nadšeně roztleskal. Zápas byl zahájen a vyvíjel se poměrně dramaticky. To však Terazkyho vůbec nezajímalo. Stoupil se vedle kapitána Ořecha a on se a jako fascinován hleděl na Kefalína. On běhá! Vyrážel ze sebe nadšeně. Pozrite se, on běhá! Poskakoval jako malé dítě, plácal se do stén a stále křičel: on běhá, bože můj, on běhá! A když vojíni o přestávce naklusali do kabiny, zašel za nimi a gratuloval jim. Pěkně hrátě, chlapci, veľa pěkně. A nejlepší je kefalín. Tím bylo rozhodnuto, že kefalín se stane řádným a stálým členem mužstva PDA Úder. Hráči fotbalového týmu nevykonávali strážní služby, neboť bylo třeba trénovat a udržovat životosprávu. Kapitán Honec se poctivě snažil najít pro každého z nich přijatelný švindl. Pro tebe se musí taky něco najít, řekl Voňavka Kefalínovi. Pojď, jdem za Honcem. Třeba tě přidělí k nám do skladu. Ale kapitán Honec právě stál na nádvoří a nevýslovně zuřil. Byl jsem se podívat na prasata, vykládal kapitánu Domkářovi. A div jsem neomdlel. To nejsou vepři, to jsou chrti. Každé žebro jim vidět. A jak by taky ne, když je krmějí samý inteligenti. Nejdřív ten herec Černík, pak jim Macháček dával čalamádu a teď je ničil kouzelník Pavel. Na vlastní oči jsem viděl, jak jim dával syrový brambory, protože se milospán nechtěl tahat po mojema ze zámku. Ale už je s tím konec. Prasata bude krmit odborník, zemědělec a žádný advokát nebo komediant. Jenom odborník, 100% odborník. V tom se k němu přitočil Voňavka. Kasoldo, kapitáne, nemohl by ty prasata krmit kefalín? On má ke zvířatům obrovský vztah. Kem by to určitě dělal dobře. Kapitán Honec nedůvěřivě zafrkal. Co dělá kefalín v civilu? A on je nějaký režisér, zašprbrala Voňavka. Režíruje na divadle. No vyloučeno. Absolutně vyloučeno. Odmítám, nesouhlasím. Prasata bude krmit odborník, zemědělec a nikdo jiný. Režiséra k vepřům nepustím za žádnou cenu. Ale já jsem režíroval ve vesnickém divadle, vykřikl zoufale Kefalín. Fakticky ve vesnickém. Kapitán se zamyslel. Ve vesnickém, zauvažoval. No to je něco jiného. Já to teda s váma, Kefalín, zkusím. Ale upozorňuji vás, že prasata musí přibejvat. Ty budou přímo kinout, sliboval Kefalín. My jsme hráli jednu hru a tam o nic jiného než o přibejvání prasat nešlo. Já jsem teoreticky vyzbrojen. No dobrá, učel Honec. Já na sliby nedám. Chci vidět výsledky. Můžete se, Kefalín, ujmout své funkce. Pod skalou, na níž se tyčil zelenohorský zámek, byla několika arová planina porostlá kopřivami a ohraničená dráčeným plotem. Do této ohrady vstoupil nyní Kefalín a pozorně se rozhlédl kolem. Bylo to nevlídno, ale bezpečno. V rohu ohrady stál chlívek obývaný třemi vychrtlými vepři. kteří se v této chvíli nápadně podobali jezevčíkům. Nespokojeně pochrochtávali, kyničeli a marně se snažili rypáky vyvrátit pevná dvířka chlívku. V této fyzické kondici by zřejmě neprorazili ani balicí papír. Uprostřed ohrady téměř zcela zarostlé kopřivami se krčela malá dřevěná chatka, která prý dříve sloužila psovodům. Byla v ní jediná místnost, v níž měl Kefalín hospodařit. To znamenalo, že to měl vepřům ohřívat potravu a skladovat zrní pro slepice, které také patřily k tomuto miniaturnímu hospodářství. Žili zde polodivoce, vejce zanášeli, kam je napadlo, a s obzvláštním gustem honili mezi kopřivama myši, které se tu tak rozmohly, ačkoliv nepodléhali vojenské inventuře. Kefalín odevzdaně vzdychl a vydal se směrem k příbytku vepřů. Se špatně utajovanými obavami otevřel dveře chlívku. Vepříci radostně zakvičeli, jako střely vyrazili kupředu, podrazili svému novému vládci nohy a ukryli se mezi kopřivami. Kefalín pochopil, že nemá smysl honit je zpátky, neboť to by byla nadlidská a pravděpodobně i zbytečná práce. Pašíci, oslovil vlídně vepříky, jejich přítomnost v ohradě nyní pouze tušil. Vy se přede mnou schováváte, protože nechápete, že to s vámi myslím dobře. Až poznáte, že mám s vámi jen ty nejlepší úmysly, budou z nás kamarádi. Jenom vás žádám, abyste nezakusovali slepice. Nejste šelmy, nejbrž všežravci. Stravu budete dostávat pravidelně a o její kvalitě nemusíte pochybovat. Kefalín, vám utekli prasata, co? Neutekli, soudru kapitáne, odmítl naštěný Kefalín. Sám jsem je pustil, prohlídl jsem je a zjistil jsem, že nemají-li uhynout, potřebují řádný výběh. Já bych řekl, že prase má být v chlívku. Podle nejnovějších sovětských metod, které jsem prostudoval, mají být v chlívku jen za chladného počasí. No vidíte, žasl kapitán. Teď se přichází v zemědělství na veliký věci. Tyhle větrolamy, Štajmanovy boudy, studený odchov telat a Lisenko vůbec. To je Kefalín, tak se mi to líbí. Sledujte sovětské zkušenosti a aplikujte je. Budu je aplikovat tvůrčím způsobem. Například jsem se už rozhodl, že budu vepřům schutňovat potravu. Cože? Vyvalil oči kapitán. To se taky dělá? Dělá, ujišťoval ho Vojín. Vaří se jim droždí a přidává se do potravy. Za pár týdnů je nepoznáte. To rád slyším, řekl Honec. Věda je veliká věc. Už se o to zajímá i soudruh major. K úžasu kdekoho a zejména pak k úžasu samotného Kefalína k renesanci vojenského hospodářství skutečně došlo. Vepři, kteří se dostali na svobodu, dokázali během několika dní zlikvidovat všechny kopřivy, dílem z rozpustilosti a opojení svobodou a částečně také proto, že jim zachutnali. Slepice tím ztratili svá útočiště a divoká hnízda, v níž se pokoušeli založit další slepičí rody, takže museli vzít za vděk kurníkem. Kefalín našel na zemi spousty vajec, která okamžitě rozdělil na dva díly, aby ve vhodné chvíli pozval přátelé na vaječné a také slepičí hody. Po každém jídle docházel s dvěma kýbly na zámek pro pomeje a tyto dobroty naléval prasatům do koryta, které umístil ve středu výběhu. Vepři začali přibývat fantastickým způsobem. A nejen přibývat, nýbrž i krotnout. Kefalín na rozdíl od svých předchůdců měl rád zvířata a počal své svěřence cvičit. Vepři si na něho zvykli a sotva se objevil v brance, hrnuli se k němu se šťastným chrochtáním a otírali se mu o nohy jako kočky. Pašíci, říkal jim Kefalín, stanete se prvními vycvičenými vepři naší lidově demokratické armády. Společnými silami budeme postupovat vpřed až k úplné a naprosté vycvičenosti. Stanete se nejchytřejšími a nejšikovnějšími erárními vepři v historii naší armády. A jestli tedy navštíví náš útvar sám, ministr Čepička, jistě udělí vám i mně zaslouženou pochvalu. Po tomto proslovu považoval Kefalín za nutné dát vepřům jména. A aby si je nepletl, napsal jim je tuší na růžové kýty. To vzbudilo bujaré veselí u vojínu na zámku, ale kapitán Honec to přijal nevrle. Můžete mi soudru volíny vysvětlit, proč píšete prasatům na prdele? To je tak, soudru kapitáne. Podle nejnovějších metod ustavičně sledují zdraví a chování vepřů. A abych si je nepletl, musel jsem si je nějak označit. Mohl jsem je pochopitelně jenom očíslovat. A dal jsem přednost jménům, protože matematika byla odjakživa mou slabou stránkou. Bručel kapitán. A to se mi musel dát taková jména jako Licinius, Božetěch a Esmeralda. Dlouho jsem nad tím uvažoval, roztáhl ruce Kefalín, ale nic chytřejšího mě nenapadlo. Dávat prasatům jména nemá v našem národě tradici. O tom, jak nazývají vepře ve spřátelných státech, jsem se v brožurkách nedočetl. Jména obvyklá v imperialistickém válečném seskupení jsem nemohl přijmout ze zásadních ideových důvodů. Pro mě zaměsím, tedy říkejte, jak chcete. Jenom vás upozorňuji, že máte vepře vyživovat a ne s nima dělat cirkusové představení. Prý je učíte panáčkovat, běhat do kolečka jako v manéži a dokonce se na nich pokoušíte jezdit. Nedělám nic samoučelného, soudru kapitáne, ale pouze pečuji o jejich zdravý vývoj. Z brožur jsem zjistil, že tělocvik je zdravý nejen pro člověka, ale i pro zvíře. Maso cvičených prasat je vláčné a nezvykle chutné. Proto mám v úmyslu naučit vepře proskakovat ohnivou obručí. O se mi nezdá, hučel kapitán, ale neodhodlal se při chovu prasat použít své velitelské autority.
2: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
3: Dvojí vidění. Chalupu mám na jižní straně. Kdyby to nebylo v Krkonoších, řekl bych, že by se tam dalo pěstovat víno. Takovej tam bývá hic, když se do toho slunce opře. Na jaře u nás tím pádem sníh brzo sleze a já vyvezu z kůlny historický trakař, na kterým mám nastálo přivázanou starou matraci. Chvíli ji nechám slunit, aby se z ní vypařila vlhkost, a pak se do toho pojízdního lehátka s opěralem do oblouku, který mi rovná páteř, natáhnu a nechávám si prohřát kosti. To si pak pouštím do mozku jen ty příjemné vzpomínky, jaký to bylo, když kolem řádili děti a žena volala z okna: musíte tak řvát, když se táta potřebuje vyspat. Teď už žena dlouho není a děti se dávno rozprchly a já usínám jako špalek, až mi kolikrát slunce spálí čelo na loupačku. Předloni v červnu po dlouhý šňůře, kdy jsme s kapelou měli 3 kšefty na Slovensku a 2 v Polsku, všechny samozřejmě spojený s alkoholem, jsem na chalupu dojel polomrtvej, oči vykoukaný do ruda a víčka těžký jako padací mosty. Sotva jsem zaparkoval rozpálený auto ve stínu a zotvíral okna, aby polední slunce mohlo do domu, praštil jsem sebou na ten svůj trakař. Asi ve 4 odpoledne otevřu oči a vidím zvláštní věc. Po cestě na protější stráni jde ženská v šátku a v každý ruce nese tašku. Za ní jde jiná ženská v šátku, taky s taškama. To by nebylo nic divného. Divný bylo, že ta první se zastavila, položila tašky na zem a sundala si šátek a ta druhá to udělala taky. Ve stejné chvíli. Jak jsou baby sehraný, řekl jsem si, a oči jsem zase zavřel, jenomže pak zaslechnu traktor. Kouknu a vidím, že táhne valník s fůrou sena a za ním úplně stejný traktor a oba traktoristi mají na hlavě slamák a teď ho jako na povel zvedli a těma slaměnýma kloboukama mi zamávali. Ergo, co to je za divadlo, říkám si a vstávám, abych si zašel do chalupy pro dalekohled, protože tohle nebylo normální. ale jak do kalupě, zjišťuju, že mám dvě. Jednu vlevo, druhou vpravo. Zatočila se mi z toho hlava. Když jsem se dopotácel k autu a viděl, že tam parkují dvě, šel jsem ke studánce a z jedný z nich jsem si nachrstal na obličeje ledovou vodu. Než jsem otevřel oči, modlil jsem se, aby to ta voda srovnala a všechno bylo zase jenom jednou, ale nebylo. Vidím, jak se na mě přes plot šklebí dva úplně stejný sousedi kalivodové, oblečený jako jednovéční dvojčata a jednohlasně se ptají, tak jak jde život, Pepo? Blbě, povídám, potřebuju do nemocnice, poněž tam sám nedojedu. Máte čárové vidění, pane Šajba, řekla oční doktorka Krauzová, když mě vyšetřila. A co to jako znamená, ptám se. Každé oko vám pracuje solo, obraz se nám nespojuje. Chtěl bych, aby se nám zase spojoval, povídám. To věřím, shodly se obě doktorky Krauzové, ale moc naděje v tom nebylo. Dva dny na to jsem musel sednout na autobus a jet do Prahy. Ve sportovní hale vystupovala americká lední revue. To byl takovej monster podnik, že ho doprovázely tři kapely, v mým případě šest kapel. Já hrál baskytaru u Ládi bez hubky. Na zkoušku přišel chlap, otevřel kufr a z něj mi postupně dával na pultík různý noty. Myslel jsem, že mi to půjčí domů, abych se to do večera naučil, ale on řekl, že to po zkoušce se bere a večer zase rozdá, protože jinak by v tom byl bordel. Dirigent v tom cirkuse byl Maďar a nebyl se mnou spokojený. Když jsem zahrál špatně, něco na mě maďarskou angličtinou křičel. Než mi to tlumočnice přeložila, tak já se tu pasáž s jedním okem zavřeným naučil. To bylo jediné řešení. Pan dirigent říká, hlásila tlumočnice, že každý muzikant musí mít dvě oči, jedno pro noty a druhé pro dirigenta. To jsem mýval, debile, říkám si, jenže teď mám v každém dva nasraný dirigenty a dvakrát tolik not, než potřebuju. Když jsem se zasek na dalším místě, dva Maďaři s taktovkama běsnili tak, že tlumočnice řekla, to vám ani nebudu překládat, některá ta jeho slova v češtině ani nejsou. Ale na závěr pan dirigent řekl, že se obává večerního představení s krasobruslaři, protože tam musí mít každý hudebník tři oči. Tři, vyděsil jsem se, ano, jedno pro noty, druhé pro dirigenta a třetí pro ledovou plochu. Já jsem si během toho nadávání a překládání ty kritické místa vtisk do paměti, takže když mi sebrali noty, byl jsem si skoro jistý, že to večer zvládnu. Po zkoušce si dva Maďaři něco vážně šuškali s Láďama bez hubkama a Láďové se mě pak všetně ptali, jestli nejsem nějak rozhášený. Večer to bude dobrý, řekl jsem. A bylo. Veškeré svoje vyhrávky jsem zvládal, až jsem se sám divil. A když byl čas, koukal jsem i na led a zjišťoval, že když si holka nasadí brusle, má automaticky delší nohy, což jim všem velice prospívá. A viděl jsem v té obrovské hale tolik dlouhonohých krasobruslařek, jako nikdo jiný. A připadalo mi taky, že se na mě ty krásný mezinárodní holky šťastně zuběj, jako by to ani nebyla ta jejich naučená profesionální křeč. Ukázalo se ale, že jsem se uklidnil až moc a pámbiček se rozhodl, že tu mou pejchu strestá. Byla to moje baskytara, která měla před závěrečnou scénou sama zahrát zpomalený zdvih GFD. A na tohle moje pam, pam, pam se měli všichni krasobruslaři, co v tom účinkovali, vyhrnout na ledovou plochu a vytvořit finální rej. To byl rej. Jelikož jsem pam, pam, pam nezahrál, ty duchapřítomnější muzikanti se rozhodli, že je třeba pokračovat a pokračovali. Ale jiní tupě vyčkávali, až to zahraju, takže pár zmatených účinkujících na ledovou plochu vyrazilo, ale jiní čekali na moje pam, pam, pam a ostatní se na ně zezadu tlačili, některý upadli a druhá vlna se skácela přes tu první. Prostě ta americká lední revue skončila naprostým chaosem. Dva Maďaři se snažili rukama skrotit těch šest rozlezlejch kapel a asi na mě volali slova, které v češtině neexistují, a já na nic nečekal Odpojil jsem kytaru z elektriky a prodíral jsem se k záchodům. Tam jsem se zbaběle zamk. Když jsem v kabině vyslech všechno, co si o mě hráči při ulevování řekli, a pánský záchod utich, do toho ticha se ozvaly pomalý kroky jednoho člověka. Věděl jsem, kdo to je. Když se zastavili, kapelník bez hubka řekl: Pepíku, zítra už nechoď. Po tomhle výbuchu jsem byl nějaký čas ve vzduchu, až jsem přistál tady ve Slávii a stal se ze mě kabárenský klavírista. Dá se říct, že mi to moje rozdvojené vidění nevadí. A tak už vás nebudu otravovat tím, že vidím víc věcí, než je normální, a že se pohybuju ve větší společnosti než dřív. Noty tady nepotřebuju, hraju z paměti a většinou se zavřenýma očima. Pro tohle povolání stačí mít v hlavě 40-50 kousků, který jedním hostům nevadí a druhým se líbí. Když se najde cizinec, kterýho alkohol ve spojení s hudbou rozloží natolik, že vstane, aby mi dal na piano bankovku v hodnotě svého momentálního sentimentálního štěstí, je to svátek. Jinak se musím spokojit s výdělkem úměrným mýmu výkonu. Ale přesto jsem rád, že můžu hrát zrovna tady. Ta kavárna je, jak známo, rohová a ten roh trčí nad řekou jako lodní příď a svítí oknama do noci a vy se z té lodi můžete koukat buď na Národní divadlo nebo na Hradčany a ty řeči, co v ní kdysi vedli básníci, když se ještě scházeli, ty jako by se tam někde u stropu pořád drželi a nejdou vyvětrat. A taky ten zelený obraz piják absintu mě pořád bere. Vrchní Štěpánek říkal, že je to jenom kopie a že ten původní obraz Viktora Olivy, na který se dívali opilí básníci Nezval a Seifert a jiní kumpáni, má prej ve svý sbírce Vladimír Železný, ale to mi nevadí. Ta zelená nahá holka, která se posadila pijákovi na stůl a kterou vidí jenom on, u mě taky se dávala, takže ji znám. Na rozdíl od starého do jiného pingla s plochýma nohama, co tam v druhém plánu v obrazu čeká, kdy už se host uráčí zaplatit, aby mohl jít domů a namazat si nohy francouzkou. Stalo se, že napříč lodi Slávie do sektoru, kterýmu personál říká kolečko, vyšla stará bělovlasá dáma se svou mladší společnicí a usedli ke stolu 133. Pojedli nějakou drahou flambovanou věc a pak si poručili francouzský šampus a poslouchali, co hraju. To člověk pozná, který stůl ho poslouchá a který ho bere jenom jako zvukovou kulisu. A když jsem začal hrát Maurice Jarrého, ten slavný cajdák z filmu Doktor Živágo, poznal jsem, že jsem těl do živýho. Dámy si vyměnili pohledy a od té chvíle jsem byl jejich. Zadoufal jsem samo sebou, že by z toho mohla kápnout i jiná odměna než vlahý oči, který ma mě sledovali, a tak jsem si dával záležet, aby měl Živágo patřičnou dynamiku a citový podloží. Dámy zatleskali a probudili k potlesku i jiný hosty kolem sebe. Rozhodl jsem se pro melodii z francouzského filmu Muž a žena, který by mohla starší dáma pamatovat. Hudba je to spolehlivá, protože ten chlapík, ten Francis Le, tam namíchal mírně jedovatý akordy podivného smutku. A začal se mi sázet pomalu, aby měli čas se rozpustit. Byla to správná volba. Bělovlasá dáma zavrtěla úžasle hlavou, jak jsem pro boha mohl vědět, že právě tuhle melodii potřebuje. Obě ženy se dojatě jedna druhý dotkli šampuskama a i když se mohli dívat na rozsvícený Hradčany, dívali se celou dobu na mě, jako by nebyli v kavárně, ale na koncertě v Rudolfínu. Dámy znovu způsobili potlesk a pak se o něčem radili. Udělal jsem si přestávku a šel se k baru zakouřit. A v tom vidím, že mladší žena vstává a jde ke mně. Z dálky vypadala na 35, ale cestou ke mně zestárla o 10 let. Ale i tak měla něco do sebe. V ruce nesla bílou vizitku a chtěla vědět, jestli mluvím anglicky nebo německy. Řekl jsem, že anglicky mluvím a little bit, a německy Ein bisschen. To jí mírně pobavilo. Tady musím upozornit, že od teďka budou všechny jména nepraví. Místní názvy si většinou vymýšlím, abyste je na žádný mapě nenašli, a u osob používám jména hokejistů švédského národního mužstva Tre Kronor, protože nemám zájem nikoho poškodit. Na vizitce stálo ve zlatým rámečku Gräfin Raisa Stolz Lindström a pochopitelně adresa a telefonní čísla. Vy jste hraběnka? Zeptal jsem se německy. Odpověděla, že hraběnka Stolz Lindström je ta starší dáma u okna a že mi chce nabídnout práci ve Švédsku. A zatímco mi říkala podrobnosti té nabídky, dáma se na mě od stolku usmívala. A protože to, co její společnice říkala, znělo neuvěřitelně, povídám, počkejte,

Německu. Když mě tam hraběnčin řidič Gustafsson vysadil a postavil do sněhu moje dva kufry, bylo tam 30 pod nulou. Proti teploučku, který bylo v černém Sábu, to byla taková kosa, že se mi slepily nosní dírky. Sven, poslal řidič oblak páry směrem k hospodářské budově, kde člověk ve vatovaném kabátě štípal dřevo na dlouhý třísky. Sven přerušil práci a chtěl zaseknout sekeru do špalku, ale ta sekera ze švédský oceli odskočila a ani na druhý pokus se nezasekla a taky musel jen na plocho odložit. Takovej byl mráz. Sven mi podal ruku, řekl, že se jmenuje Sven, popat moje kufry a ved mě do zámku. Zvenčí mělo hraběnčino sídlo okrovou omítku, ale interiér byl samý dřevo. Podlahy, schody, ostění, stropy, všechno. To dělalo na člověka přišlýho z mrazu teplej dojem. Ale celý zámek tím pádem vrzal. Sven šel a parkety pod jeho botama kvílely a moje kroky ten dřevěný nářek zopakovali a neslo se to celou chodbou. Dřevo nepřestalo ani v pokoji, do kterého mě Sven zaved. Jen postel byla železná, což bylo dobře, protože nevrzala. Byl to skromný pokojík pro služebnictvo, jedna židle, stolek, skříň. Ovšem zásluhou té svý oční vady jsem měl to ubytování dvoupokojový. Sven mi ukázal přístěnek s umývadlem, sprchovým koutem a záchodem. Kdybych něco potřeboval, mám zabouchat na vedlejší pokoj, kde bydlí Olof, který se o mě postará. Když odešel a nářek jeho kroků utich, zjistil jsem, že mám z okna pěkný výhled na vesnici, zasněžený domky v barvě volský krve a v dálce hory, za kterýma už je Norsko. V pokoji nebyla zima, ale teplo taky ne. Na to jsem si časem zvyk, že Švédi nemají nikde přetopíno a musíte nosit doma svetr nebo nějakou teplou mikinu. Ale zase se v tom chladu dobře spí. Když jsem si věšel kabát do skříně, zavrzali na chodbě kroky a přišel se mi představit Olof. Byl oblečený jako komorníci ve filmech. Zadek mu těsně obepínali černý kalhoty a prsa bílá vestička s černýma proužkama. Vlasy měl vepředu prořídlý, ale vzadu hustý a spletený do copánku. Ještě než promluvil, věděl jsem, že je teplej. V těch mrazech to vypadá jako dobrá zpráva, ale mě to dvakrát nepotěšilo, protože se homosexuálům i ve svém věku většinou líbím. Říkám si, jestli to nebude tím, že jsem v mládí celkem úspěšně závodil jako chodec. Když mě moje budoucí žena viděla na stadionu Evžena Rošického, jak se staženýma půlkama a vypíčeným hrudníkem uháním po dráze, řekla, heleď, buď toho okamžitě necháš, nebo se rozejdeme. Olof mi anglicky popřál příjemný pobyt a oznámil, kdy se na zámku podává snídaně, oběd a večeře. Pak se nabít, že mi pomůže s vybalením kufrů a uložením prádla. To jsem odmít, představa, že bude protřepávat moje trenýrky a v policích je dlaněma uhlazovat, mě nelákala. Zeptal jsem se, jak ho mám oslovovat, protože mi neprozradil svoje příjmení. Usmál se a vysvětlil mi, že si budeme říkat křestními jmény, jak je ve Švédsku zvykem. A pochlubil se, že jednou letěl do Frankfurtu s bývalým předsedou vlády Olofem Palme, ještě než byl zastřelený. A cestou si oba tykali a říkali si Olofe. Jak dlouho se zdržíš, Josefe? Zeptal se. Smlouva je na 3 měsíce, odpověděl jsem. To je krásné, usmál se a pěkným chodeckým krokem odešel. Ta moje smlouva byla neuvěřitelná. Stálo tam, že jako najatý hudebník budu hraběnce Stolz Lindström k dispozici, kdykoliv mě požádá o klavírní produkci, jejíž trvání nebude delší než 60 minut. Za to mi bude poskytnuto ubytování, strava a honorář. Vysloveně tam bylo napsáno, že ten měsíční honorář nesmím prozradit třetí osobě, takže ho neuvedu. Stačí, když vám řeknu, že denně to dělalo 10x víc, než jsem si nosil domů z kavárny Slávě. Když jsem vzal v úvahu, že tady prakticky nic neutratím, vyšlo mi, že bych se měl vrátit domů v balíku.

Při večeři v jídelně, kde z dřevěného ostění zvědavě vystrkovaly hlavy medvědi, lišky a soby, jsem zjistil spoustu věcí. Společnice paní hraběnky se jmenuje Ingrid a není to sekretářka, ale ošetřovatelka. Sekretář je pan Holmquist, prošedivělej čahoun s neuvěřitelně dlouhejma prstama, který kdyby uměl na piano, tak bych měl po žížalkách. Jeho manželka, jak jsem pochopil, měla na starosti personál. S nima jsem seděl u hlavního stolu. U vedlejšího byl údržbář Sven Johansson, ten, co štípal dříví, jeho žena a dvě děti, šofér Gustafsson a účetní Nilsson. Když roznes jídla, přised si k ním i Olof. V kuchyni, jak jsem zahlíd, byly tři ženský. Když se sklidilo nádobí a Olof podal kávu, Ingrid vstala a švédsky mě představila. Z jejich řeči jsem pochopil, že mluví o Praze, kde mě paní hraběnka poznala a usoudila, že umělec z města Smetany a Dvořáka by neměl na zámku Ekström chybět. Čekal jsem, že mě potom úvodu požádá, abych něco zahrál a pod stolem jsem si masíroval klouby na pravý ruce, kde se mi hlásí artróza, ale Ingrid popřála osazenstvu dobrou noc, všichni vstali a jak se rozcházeli, podlahy zámku zahrály svůj dřevěný koncert jako 30 rozladěných houslí. Ingrid mě uchopila za loket a němčinou, která v jejím podání vypadala jako docela příjemný jazyk, řekla, že mi ukáže klavír. Otevřela dveře velký knihovny a rozsvítila. Pod lustrem se lesklo krásný černý křídlo, který vyrobil Stanway se svýma synama. To mě zahřálo u srdce, protože tahle rodina z Manhattanu byla spolehlivá. Odkoupil jsem víko, podal Ingrid tmavozelenou látku položenou na klávesách a seznámil jsem se s nástrojem od spodních tónů k horním. Dole duněl jako chrámový zvony a nahoře bylo křišťálový sklo. Stimmt, pochválil jsem ho. Gestern war hier ein Stimme, vysvětlila mi. Good family, přešel jsem do angličtiny, kde mi bylo líp. Family, rozuměla mi. Poklepal jsem na nápis Stanway and Sons. Yes, zasmála se a lehce mi přitom stiskla rameno. You are witty, jakože jsem vtipnej. Pomyslel jsem si, holka, to je taky jediný, čím tě můžu zaujmout. Ve svém věku spleší na temeně jako lívanec a s pytlikama pod očima mi na vás zbyly jen dvě věci, piano a legrace. A abych použil v obě, zahrál jsem kousek humoresky. Dvoržák, zajásela, sešin. Když zasla a rozloučili jsme se, došel jsem ke dveřím svýho pokojíku pro služebnictvo a poslouchal nářek jejich kroků, dokud nevystoupali do patra a nestichli. Jak se dalo ve Švédsku čekat, snídani měli jako švédský stůl, teda bez obsluhy. Přišel jsem na poslední chvíli, protože vstávat, když je venku tma, považuji za zvrácený. Seděla tu jen paní Holmquistová a před sebou měla krabici a obálku. Zeptala se, jak se mi spalo a předala mi obálku s bankovkama jako zálohu a pak tu krabici. Byl v ní novej mobil Sony Ericsson se vším příslušenstvím. Řekla, že to je služební, plně hrazený mobil, z kterého můžu volat kam chci a že ho mám mít pořád u sebe, abych byl dosažitelný. Napadlo mě hned, že zavolám synovi do Kanady, když je to hrazený a měl jsem z toho radost. Tu mi zkazil Olof, když jsem po snídani zjistil, že mi ustlal postel. Plánoval jsem si, že do ní ještě zalezu. Na posteli byl uhlazený přehoz a na polštáři nugátovej bonbon ve zlatým obalu. Sněd jsem ho a zaklepal na dveře sousedního pokoje. Olofe, povídám, po snídani mi neustýlej. Josefe, odpověděl, po snídani musím. Chci si ještě lehnout, povídám. Jsi nemocný, Josefe, zeptal se. Nejsem. V tom případě musím ustlat, usmál se. Pak si pročechral čerstvě napomádovanou řidinu nad čelem a řekl, koupil jsem nové CDčko, Carreras Domingo Pavarotti, máš je rád?
Večer bychom si je mohli poslechnout. Díky, Olofe, uvidíme, řekl jsem a vycouval do svého pokoje. Při sestavování nového mobilu jsem o tom pozvání přemýšlel a musel jsem uznat, že to mají homosexuálové těžký. Co mají dělat, když si nejsou jistí, jestli nepatřím do barterstva? Musí to prozkoumat. Jako my heteráci zkoušíme, jestli máme u holek naději. Jenže ta pravděpodobnost úspěchu je u nich mnohem menší, když u 96 osob ze 100 nemají šanci. Takže by jim to člověk neměl mít za zlý a měl by k ním být šetrný. A nedivit se, že zajímají šedesátníci, jako jsem já. Zavolal jsem do Prahy vrchnímu Štěpánkovi. Byl v tramvaji a já slyšel tramvajový zvonec, jak vztekle drnčí na nějaký auto, co překáží na kolejích, a byl jsem z toho mírně dojatej. Tak jsem v tom Švédsku, Viktore, povídám. No a jak? No zatím dobrý, kdo za mě hraje? Nějakej Kavánek, povídá Viktor. Je dobrý, ptám se. No to víš, ty to nejsi, chybí tomu šmrnc. Má to na měsíc, pak se uvidí. Že všechny ve Slávii pozdravuju, volám a slyším, jak se tramvají nese. Národní divadlo, příští zastávka Újezd. A do toho řekl Štěpánek. Vyřídím, Pepo, tak se drž, já vystupuju, ahoj. Stisknul jsem na mobilu knoflík s červeným sluchátkem a byl jsem zase ve Švédsku. Oblík jsem si kabát, nasadil kulicha a vyšel jsem do mrazu. Na zámecký bráně, kterou se sem vjíždí, jsem objevil nápis v několika jazycích, že přímo tou bránou probíhá 66. rovnoběžka, vyznačená v dlažbě kovovou lištou. Botou jsem odhrnul sníh a tu lesklou, zmrzlou rovnoběžku jsem našel a sklouznul jsem se po ní. Taky jsem zjistil, že tu mají stáj a v ní dva koně. Sven jim hodil do žebřin seno a koně si ho piskama vyškubávali a pak ho v klidu chroustali. Sven měřil trámek nad dveřma, že ho vymění. Pak vzal pilu huskvarna, aby uříz náhradní. Přidržel jsem ho. Z auta to viděla paní Holmquistová. Zastavila, hlubokým sněhem šlapala k nám a přitom dělala ukazovákem ne, ne, ne, ne, ne, ne. Pak řekla Svenovi něco velmi přísně švédsky a já z jejího gestikulování pochopil, že klavírista nesmí takové práce dělat, protože by mohl přijít o prsty. Tak jsem řekl Svenovi sorry a vydal se ke vsi. Když jsem se vykračoval po cestě, kterou Sven ráno protáhl sněhovou frézou, najednou ve mně hrklo. Došlo mi, že vesnice Andenfröken byla pro mě daleko. Problém byl v tom, jak mi zdůrazňovala paní Holmquistová, když mi předávala mobil, že musím být dosažitelný. Jestliže paní hraběnka projeví přání, je nutný, abych do 15 minut po výzvě seděl u piana. Tak jsem se vrátil a do oběda jsem zámek Extrém třikrát rychle obešel, abych se zahřál, ale ne chodeckým závodním krokem, na to jsem si dával pozor, protože kdyby mě viděl Olof, mohlo by ho to vzrušit a kdyby mě zahlídla Ingrid, mohlo by mi to uškodit. Potom jsem bloumal po zámku a prohlížel si obrazy. V knihovně visel hrabě Lindström v oleji a vedle něj Rajza. Až jsem se lek, jak byla na tom starém obrazu živá. Měla mladý, plný rty a na nich neopatrný úsměv. Chci tím říct, že prozrazoval i to, co nechtěla. Že o svý kráse ví a že vyžaduje lásku a obdiv. A v pravém koutku těch úst zaznamenal malíř špetku nestoudnosti a panovačnosti, což se trochu tlouklo s vysloveně něžnýma očima. Objevil jsem taky pěkně starou nástěnou mapu světa. Na ní jsem zjistil, představte si tu náhodu, že Tomáš, můj syn, žije v Kanadě taky na 66. rovnoběžce. Má obchod s rybářskýma potřebama a sportovním oblečením na jižním břehu Velkého medvědího jezera. Tak jsem mu zatelefonoval. Co se děje? Vyděsil se, protože si voláme jenom na nový rok. A když máme narozeniny, jelikož se narodil ve stejný den jako já.
Tak se mu vylíčil, že se nacházíme oba na jedné rovnoběžce a že jsem si na ní dneska stoup a kdybych se odrazil, doklouzal bych po ní až k němu a koupil u něj nějaký ten pruc s navijákem. Syn se ptal, odkud volám, a já, že ze zámku Extrém. A že se tady válím a beru za to nekřesťanský peníze. Tomáš řekl, že tam má zákazníka a ať mu zavolám, až budu střízlivej. Asi ho zmátlo, že jak na Nový rok, tak o narozeninách bývám v náladě. Po večeři Olof zopakoval svou nabídku společného poslechu těch tří slavných tenorů. Tak se mu řekl, že přijdu. V jeho pokoji to vonělo svařeným vínem. Když jsme se napili a svařák se mi příjemně rozhostil v útrobách, uvědomil jsem si, že jsem vlastně několik dní nepil a že budu muset svý přátelství s alkoholem obnovit. To CDčko bylo vánoční a chlapi zpívali svátečně. Při čtvrtý skladbě, když do toho Placido Domingo dal celý srdce, položil mi Olof ruku na koleno a řekl, líbí se ti? Řekl jsem, líbí, a ruku se mu vrátil na jeho koleno. Druhý pokus udělal při Pavarotim. Podíval se na mě s vlhlýma očima a jak mi pokládal dlaň na stehno, povídá, není nám dobře? Tak se mu ji zase vrátil a řekl jsem, je nám dobře, Olofe, ale ruce si necháme každej na svých nohách. Platí? Oči mu pohasly, chvíli uraženě mlčel a roloval pásek svýho županu a pak řekl, o mnoho přicházíš, Josefe, bude ti tu smutno. Když tenoři dospívali, šel jsem spát. K prvnímu hraní pro hraběnku došlo až třetí noc. Už jsem se převlíkal do pyžama, když mi zazvonil mobil. Paní hraběnka si vás přeje, Josefe, řekla Ingrid. V knihovně svítily jen malý boční světla a obě ženy už seděly u stolku pro dva, v tomhle případě pro dvě, na kterým stála karafa s červeným vínem. Otevřel jsem víko klavíru a uklonil se. Hrajte, co v Praze, řekla hraběnka s úsměvem. Byl to ten úsměv stárnoucích žen, který se týká jenom rtů a v očích se nekoná. Zatímco dokonalý nástroj plnil noční sněhem zalátej zámek extrém hudbou, jako když do studený konvice lejete horkej čaj, ucítil jsem vůni tabáku kombinovanou nějakým kořením. Můj nos chvíli pátral a pak na to káp. Dámy kouřily hřebíčkový cigárka. Při skladbě Muž a žena mě napadlo, jak dlouho asi jsou už moje dvě posluchačky spolu. A jestli to kdysi nebyl příběh žena a žena. Před 10 lety třeba. O tom by se uvažovat dalo. A já o tom uvažuji ochotně jako většina chlapů, protože tyhle vztahy nám nevadí. Co nevadí? Jsme na ně zvědaví. Takový myšlenky se mi proháněly mou plešatou hlavou. Asi po půl hodině se ozval slabý potlesk 4 dlaní a já pochopil, že hudba má volno a může jít do postele. V zimě je švédský slunce nízko a dny jsou krátký, ale pro mě byly k nepřečkání. Ta nemožnost vzdálit se od zámku země dělala psa na řetězu. Celý park už jsem měl prochozený, některý stromy jsem si z dlouhý chvíle pomenoval, ne botanicky, ale tlustej bohouš, sosny z Bosny, Karle narovnej se, Dubisko Jana Kolára, Jindřich Plachta a tak podobně. Pomáhalo mi, když jsem si spočítal, kolik mi každou bezpracnou hodinou nabíhá peněz. Nebo kolik korun cinkne každou minutu. Sumy neuvádím, protože jsem vázaný smlouvou. Jednou jsem se zašel k Svenovi do dílny a vyrobil jsem krmítko pro ptáky. Řekl mi, že drobky od jídla nejsou pro ně dobrý, poněvadž to v zimě nemají čím zapít. A dal mi pytlík zrní. Instaloval jsem krmítko za okno, ale teprve po 2 dnech se objevila první síkora a ta to rozhlásila. Pak už mi různý ptáci drze ťukali zobákama na sklo, abych jim něco přihodil. To byl pro ukrácení dlouhý chvíle dobrý nápad. V knihovně byla jenom švédská, německá a ruská literatura.
tak jsem znouze zkusil oprášit azbuku a čet jsem povídky Ivana Bunina. V ruštině zněly ty věty o nešťastných svedených služkách, co se zamilovali do mladýho pána, ještě smutnějc, než když jsem si je řekl česky. Už dlouho jsem nebyl při čtení tak dojmutej. A do toho přišla ta výšťka na saních. Zvoní můj erární mobil a Ingrid mi tou svou sametovou němčinou a takovým zadejchaným hlasem hlásí, že koně už jsou zapřažený, abych se teple oblík a že se čeká jenom na mě. Vpředu seděl Sven a pravačkou plácal vedle sebe, že to je místo pro mě. Hraběnka se svou ošetřovatelkou se v kožichách tulili vzadu a volali na mě: Josef, na entlich! Nedočkaví koně vyrazili jen sem dosed a aby to byl kýč jak byč, rozcinkali se rolničky. Nezapomeňte, že Sven sice řídil pár koní, ale přede mnou klusalo dvojspřeží, 4 krásný koňský zadky. Projeli jsme vesnici Andenfröken, takže jsem ji konečně viděl, potom ojíněnýma lesíkama do osady Siekröd a když jsem se otočil, viděl jsem 4 ženský s plédama na kolenou a v čepicích z nějaký soboliny, na kterých srst ve větru obživla. Vedle hraběnky s tím jejím úsměvem značky Permanent vypadala ta 50letá ošetřovatelka jako dychtivá studentka, která odhodila svý léta někam za sebe do závějí a veškerou temnou únavu kolem očí jí vzal ten mrazivej vítr. Můj bože, zavolala v jednu chvíli skoro zoufale, proč my jezdíme tak málo kdy na saních? A já se definitivně rozhodl, že Ingrid je krásná. Kdybych se psal deník, napsal bych: dnešek se teda poved. Ale to bylo taky jediný rozražení té nesmírné nudy a tesknoty na zámku Ekström. Jestli jsem si myslel, že nemám za co utratit ten honorář, tak jsem byl na omyl. Když řidič Gustafsson vometal sníh z černého sábu, zeptal jsem se ho, jestli je ve Švédsku problém sehnat alkohol. Neřek nic a vytáhl notes a čekal na objednávku. Nadiktoval jsem mu 3 sedmičky červeného a 1 vizoura, nejlíp Chivas Regal. Ten mi dost pomohl, ale ne do vesela. Dostal mě do takový melancholický nálady, že jsem mimo pracovní úvazek sedl k pianu a začal skládat. Já, druhořadej interpret, který nikdy žádnou hudbu nesložil. Nazval jsem to Bedřichu Smetanovi se v Göteborgu stejská. A byla to taková koláž z jeho motivů. Ozývaly se tam i jeho veselý polky, jenže pomalu a v mol. Nebo ta kantáta Píseň česká. Ono stačí, když do akordů přibalíte nepatřičný tóny a seberete tomu jásavost a patos a celý vám to zhořkne. A jak jsem byl opilej, napadaly mě takový moudra, jako že je to pravdivý jako život, který je málo kdy úplně šťastný nebo nešťastný, vždycky je to směska. A koupal jsem se v té smutné, sražené kráse jako v nějaký léčivý lázni. Když jsem potom hrál pro hraběnku, tu svou skladbu jsem tam zkusmo vpašoval mezi světla ramp a varšavský koncert. Co to s ní udělá? Josefe, řekla, to, co jste teď hrál, to už nikdy nehrajte. Když mi řidič Gustafsson předával v garáži další zásobu pití, řekl, že tu pár dní nebude, protože jede na inspekci. Když jsem se ptal, co je to za inspekci, prozradil mi, že hraběnka vlastní 3 luxusní hotely, 2 ve Stockholmu a 3 v Uppsale. A občas je poctí nečekanou návštěvou. Taková přepadovka znamená, že kromě pokojů provětrá i účetnictví a proto sebou bere účetního Nilsona. A Ingrid? Ujelo mi. Erik Gustafsson se na mě udivně podíval a řekl, když jede paní, tak jede taky Ingrid. Což mě nepotěšilo. Ale znamenalo to svobodu. Když ráno odjeli, jako bych sundal z krku obojek se řetězem. Vyšláp jsem si pěkně daleko, až k lyžařskému areálu, o kterém mluvila Ingrid při výletě na saních.
Jsou to dva kopce. Menší se jmenuje Tos Jedem a je pro lyžaře začátečníky a větší, mnohem strmější, je pro pokročilé a jmenuje se Tones Jedem. Tam jsem si malým bystru dal grog a hned naproti jsem koupil malý rádio značky Blaupunkt. Vrátil jsem se z toho svého vyvenčení utahaný jako pes a říkal jsem si, dneska žádný pití, Josefe, padneš do postele a budeš spát jako zabitej. Jenže omyl. Jak jsem vrzal po chodbě, ukázalo se, že když je paní domů v luftě, mají myši na zámku pré. V jídelně bylo veselo. Byl tam Sven, dlouhoprstej tajemník Holmquist, ženský z kuchyně, můj nápadník Olof a ještě mladý listonoš jménem Mikko Larsson. Tak jsem se tam samozřejmě zasek a řekl jsem si, že pár piv před spaním nemůže uškodit. Jenomže sotva jsem uleh, vrátil se do sousedního pokoje Olof a nebyl sám. Nejdřív jsem myslel, že je tam s ním jen listonoš, ale pak to vypadalo, že je jich víc. Nakonec se ukázalo, že jenom dva byli živí. A ty druhý dva hlasy byly z pornofilmu, který se mohl jmenovat Kam se hrabe pochva, nebo tak nějak, protože si to Olof i Pošťák dost pochvalovali. Tak jsem sundal ze skříně kufr a hledal špunty do uší, který by tam někde v boční kapse měly bejt, protože jsem je na zájezdy s kapelou vozil proti chrápání trumpeťáka Píchy. Byli tam. Moje nový rádio to byla dobrá investice. Dala se na něm vyladit stanice Radiožurnál a někdy jsem chytil i ČR2. Vy byste asi hádali, že jsem poslouchal hudbu a zprávy, co se doma děje. To taky, ale nejradši jsem měl pořad Zelená vlna a Víte kudy kam, což je hlášení o dopravní situaci na dálnici D1 a hlavně v Praze. Že v Žitný a Věčný ulici se to štosuje, nebo že u Národního divadla se srazilo osobní auto s dodávkou a než přijede policie, je to na Most Legií a k Novotný Lávce neprůjezdný. Díky tomu rádiu jsem u toho rázem byl a říkal jsem si, že to vrchní Štěpánek vidí z těch velkých oken kavárny Slávie a úplně jsem Viktora slyšel, jak říká, vidíte ho vola, on odbočuje doleva, jo, a nedá přednost. Asi v autoškole chyběl, když se to probíralo. A některý hosti se tomu zasmějou a Štěpánek se zatetelí, že je nejen vrchní, ale i bavič. A v duchu jsem s ním procházel celou naší kavárnou, kterou máme rozdělenou na sektory a ty se musí každý nový číšník nebo servírka naučit. Kolečko, vitrína, národní třída 1, 2 a 3, paluba, skleník a absint. Přitom jsem si vzpomněl na Kolaříka, toho malého pikolíka, s kterým jsme měli nacvičený číslo Skladba pro 11 prstů. Když se blížil konec, mrknul jsem na něj, kluk si obřadně vyhrnul rukáv a za pozornosti hostů ťuknul ukazovákem poslední vysoký tón, který celou skladbu korunuje, uklonil se a sklidil potlesk. Taky jsem zavolal Klárce, to je dcera. No je to dost, tati řekla. Děti se ptají, kde je děda a já to nevím. Ve Švédsku, holka, až ve Švédsku, povídám. A máš se dobře? Mám se moc dobře, puč mi někoho k uchu. A pak se ve sluchátku ozvalo, ahoj dědo, já mám tank. To mi dodalo. Chvíli jsem nemohl mluvit a malej řekl, nikdo tam není, mami. Jsem tady, kamaráde, má pásy ten tank. Má dva a jeden se furt vyvlíká. Tak ho spravíme, až přijedu, tak ho spravíme. Když ten hovor skončil, vysmrkal jsem se a sliboval si, že až se vrátím, nebudu tak mizernej děda, jako jsem byl. A že vemu vnoučata na Petřín a ukážu jim ten obraz Švédové na Karlově mostě. Věděl jsem, že jsem stejskavec, protože jsem tím od jak živa trpěl. Na letních táborech i na vojně, ale že mě to v mém věku takhle sebere, to jsem teda netušil. Když se hraběnka s družinou vrátila z Upsaly, Ingrid, která nosila vlasy utažený a vzadu sepnutý, přišla k večeři s novinkou. Rozdělila si je do dvou culíků.
Já vím, dámy, co si říkáte, že je to od určitého věku trapný, ale mně to trapný nepřišlo. Mezi dospělou tváří a nezletilým účesem došlo k tak drzýmu pnutí, že jsem to nemohl vydejchat. A do toho, když se ke mně naklonila proslánku, řekla, nebylo vám bez nás smutno, Josefe? Zvláště bez některých, utrousil jsem tiše nad talířem a ani nevím, jestli to bylo správnou angličtinou, ale asi jo, jinak by se tak krásně nezasmála. V 11 v noci mi telefonem oznámila, že paní domu dostala chuť na hudbu. A k tomu ještě dodala, že si hraběnka bohužel přeje být při poslechu sama. Řekla jste bohužel? Slyšel jste dobře. Mrzí mě, že tam nebudu, řekla. To byly sakra signály, co ke mně ta osůbka vysílala. Mně ještě víc, povídám. A zjišťuju, že ruka s mobilem se mi třese. Hraběnka Rajza Stolz-Lindström už na mě čekala a její úsměv byl asi o centimetr širší než obvykle. Oči měla tak nějak živější než dřív a bylo tu podezření, že je mírně opilá. Na stolku měla koňak a rukou vlídně pokynula směrem k černému křídlu. Začal jsem s laďákem Rainbow a můj nos zachytil vůně hřebíčku z jejího hnědýho cigárka. Když jsem pokračoval písní Don't Cry For Me Argentina, zaslech jsem, že se mnou hraběnka zpívá, což nebejvalo. Bylo k půlnoci, když mi nalila sklenici koňaku a řekla, Josef, spiel mi das Lied vom Tod. To neznamenalo, že chce, abych ji hrál až do smrti, ale že bych chtěla tu píseň od Ennia Morriconeho, která se tak jmenuje. Napil jsem se toho skvělého koňaku Courvoisier, což my muzikanti překládáme jako děvkař, a dopřával jsem tý sladkobolný melodii, o co si říkala. D-dur, fis-dur a tu máš hámol. Až se z toho Stanway se všema svýma synama třásly po celém těle. A najednou za sebou slyším vrzání parket a cítím, že je hřebíčkový kouř nějak blízko, že je těsně za mnou. A potom, když jsem dohrál, ruce hraběnky Rajzy mi spočinuly na ramenou a na temeni hlavy na svý pleši jsem ucítil krátkej polibek. Než jsem se stačil vzpamatovat, řekla rusky, Sašo, nepij. Na kolenou tě prosím, nepij. Nebudu, slíbil jsem zpytomněle. Tak, řekla hraběnka. A když jsem vstal, viděl jsem, jak po nalíčený starý tváři tečou slzy a dělají tam černý stružky od řasenky. V Uppsale si hraběnka koupila psa. Byl to maďarský ohař, takzvaný žlutej pes. Jmenoval se Ron. S tímhle krásným zvířetem, který nevědělo, jak vybít nekonečné množství psí energie, chodila Ingrid do parku a házela mu gumovej lítací talíř a, jak to tak ženský dělají, oblíkla se do hnědýho, aby byla se psem do barvy. Vypasovaný kabátek měla s narezlým kožešinovým límcem. Kdo byl Saša? Zeptal jsem se, když jsem se k ním připojil u stromu Karle narovnej se. Alexander Kuragin, řekla. Co dělal? Hrál na klavír a pil. Pak spadl ze schodů a zabil se. Ale to už je dávno. Hraběnka s ním něco měla? Měla s ním všechno, odpověděla a hodila elegantně talíř elegantnímu ohařovi. Pak už s nikým, s žádným mužem. Když jsme míjeli sosny z Bosny, zastavil jsem se, abych řekl větu, kterou jsem měl už dlouho připravenou. Noci jsou tu dlouhé. Dny také, řekla. Ohařovi se nedařilo talíř lapnout před tím, než doplachtil na zem. Napadlo mě, že když se mu to povede, přijde Ingrid do mýho pokoje. Bylo by to velmi nebezpečné, řekla, jako by mi viděla do mozku. Pro koho? Pro oba, řekla a vypustila z prstů lítací talíř.
Pes se dychtivě rozběhl, žlutýma očima sledoval jeho dráhu, ale za letu ho nepolapil. Ze schodiště zámku nás pozoroval Olof a řekl: není to fena, pes by to chytil. Hraběnka vlastnila i malou, ale prosperující továrničku v městečku Sjeksenbruden, kam mě vzala Ingrid na exkurzi. Letopočet ve štítě hlásil, že byla založena už v roce 1860. Vonělo to tam dřevem, poněvadž se tu vyráběly švédské bedny. To tělocviční nářadí s měkkým koženým vrškem, co se dá sestavit na různou výšku a co má v každém dílu podlouhlý díry, kterýma jsem se v Sokole díval ven, když jsem se tam schoval a pozoroval, jak ostatní cvičí. Švédskou bednu vynalez hrabě Lindström a za jeho vnuka se Rajza provdala po smrti prvního muže barona Štolce. To byl zase ruský Němec z rodiny, o který se prej píše v románu Oblomov. To všechno mi moje průvodkyně stačila vykřičet do ucha, protože v té hale kvílely pily a hoblovky a bušily kladiva. A při tom křičení byla Ingrid tak těsně u mě, jako nikdy, a já do jejího malého ucha volal další a další dotazy, abych tu blízkost prodloužil. Takhle důvěrně jsem poznal továrnu, která zásobuje všechny tělocvičny světa. V hodinách na zámecký věži byl asi mrazem stuhlej volej, jak šli pomalu. A v tom stojatým čase jsem si vzpomněl na Karla Havlíčka Borovskýho. Na stanici ČR2 říkali, že to jeho vyhnanství nebylo tak strašný, jak jsme se učili ve škole. Že měl dobrý bydlení a slušný peníze, ale to já mám taky. Chtěl jsem do rozhlasu zavolat a říct: víte vy, co to bylo za trest pro toho člověka, ta dálka a to odříznutí od řeči a od domova? Místo toho jsem šel k pianu a při láhvi červenýho, který mělo korkovou pachuť, jsem začal skládat nocturno a Havlíčkovi se v Brixenu stejská. Ale když jsem si to zahrál druhý den s čistou hlavou, bylo to špatný jako to víno. Jednoho kalního odpoledne pozoruju ptáčky za oknem a dole vidím Ingrid se psem. Já úmyslně vynechávám, že jsem viděl dvě Ingrid se dvěma ohařema, protože nechci zdržovat. Pozoruju talíř, jak se nese vzduchem, a říkám si: Rone, ty pse maďarská, čistokrevná, inteligentní, chyť to. A ten krásný tvor mě poslech. Rafnul ho za letu a já vidím, jak ho nese paničce a jak potom stojí na zadních a ta krásná ošetřovatelka se nechá olizovat a radostně ho muchluje. Bral jsem to jako jasný znamení a od té chvíle jsem na Ingrid čekal. Na noc jsem nezamykal dveře a každý večer jsem se myl a na krk si naplácal vodu po holení Old Spice. Zámek Extrém byl v noci zvenčí osvětlený a zasněžený stromy to světlo vracely zpátky do mýho pokoje. V tom zlatavým šeru jsem koukal do stropu a čekal. Kdykoliv se chodbou ozvalo kvílení parket, rozbušilo se mi srdce. Ale kroky se nikdy nezastavily, vždycky moje dveře minuly a ozvalo se jich ještě 9, protože to byl Olof a jeho dveře jsou 9 kroků od mých. Třetí noc se zastavili. Od jisté doby se nezamykáš. Vždycky jsem slyšel klíč v tvém zámku a už třetí noc nic. Bral jsem to jako znamení, zašeptal Olof a přiseď si na mou železnou postel. To není žádný znamení, Olofe, to je stařecká zapomnětlivost, řekl jsem rozladěně, protože mě to namíchlo. Jsem smutný, Josefe. A to, že jsme tak blízko sebe, mi to neulehčuje. Olofe, povídám, už jsme si to jednou vysvětlili, tak nezlob. Pár vteřin seděl a koukal na mě. Potom pokejval hlavou a odešel. Jak jsem měl na něj vztek, tak mi ho bylo líto. Stalo se to pátou noc, když už jsem to skoro vzdal. Kroky byly kratší a tiší než Olofovi, to bylo jistý. Když ustali, bylo dlouho ticho. Pak se ozvalo trojí škrábnutí nechtem na dřevo. Vyskočil jsem a otevřel dveře.
vklouzla dovnitř a vyčerpaně mi přitiskla hlavu na prsa. Buší ti ještě víc než mě, řekla německým šeptem a pak propletla prsty na obou rukou s mýma a stiskla je. A tím stiskem jakoby do mě pustila svou elektřinu a já zjistil, že jsem bodivej, že se nemusím bát a že jsem ve svých letech ještě dobrý vodič. Světlo zvenčí obarvilo vlasy do měděna a usadilo se jí v očích. A tady pozor, tady tu svou zrakovou potíž musím připomenout, protože se v téhle chvíli moje vada proměnila v neobyčejnou přednost. Jestli jste někdy v představách pomysleli na to, čemu se říká švédská trojka, tak tu noc jsem se stal účastníkem, protože dvě Ingrid s vlasama do culíků se milostně smilovaly nad mou samotou a dvě ošetřovatelky mi šeptaly: Šén, bude nám to osudné, Josefe, řekla potom. Ona o tom ví? Zeptal jsem se. Ještě ne, dávám jí dobré prášky na spaní, zašeptala. Takže se to nedoví. Doví, řekla a s pohledem na dveře přiložila prst k puse. Parkety na chodbě devětkrát zanaříkaly a pak se ozvaly panty olofových dveří. Výpověď jsme dostali hned příští den v poledne. To byla neděle. A hned v pondělí ráno nás Gustafsson odvez na nádraží Slognes. Ve vlaku řekla: vždycky, když si hrál, věděla jsem, že se nám to stane. Protože když hraješ, posíláš vzkazy a vydáváš zprávy o duši. Ale bála jsem se to udělat. Pak jsem to nechala na tom psovi. Když chytí talíř za letu, udělám to. Takhle jsem si to řekla. To víš, že už to umí? Viděl jsem to z okna, řekl jsem. V letadle jsme si před přistáním propletli prsty a Ingrid řekla: chci, abys věděl, že příčina našeho vyhazovu byla krásná. Na letišti ve Frankfurtu jsme se rozloučili. V poslední chvíli, když se schýbla pro tašku a já už se smířil s tím, že se nezeptá, řekla: kde tě najdu, Josefe, kdybych někdy jela přes Prahu? Jako minule, řekl jsem. A tak při hraní tady ve Slávii občas mrknu od piana napříč té krásné lodi do sektoru kolečko ke stolu 133. Je to pošetilý a asi marný, ale člověku se líp žije, když na něco čeká.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Jak hodinářský kluk vyhrál princeznu. Na zámecké věži bimbalo právě poledne, když pan král s rodinou zasedli k obědu. A mezi polévkou a nadívaným krocanem se najednou král kouknul na paní královnu a prohodil: ty mámo, ta naše holka má tak zrovna nejvyšší čas, aby se vdala. Hned po obědě začnu hledat ženicha. Jak to princezna uslyšela? Dala se do ukrutného pláče a že se vdávat nechce a kdesi cosi. Jednou jsem řekl, že se budeš vdávat, tak se vdávat budeš a basta. Zakabonil se král a bouchnul do stolu. A nemyslí si, že si vezmeš toho hodináckýho kluka ze vsi? Moc dobře vím, že ses do něj zakoukala, když tady byl tuhle natahovat hodiny. Pořádnýho chlapa si vezmeš, a ne takový tintítko hubený. Jen se, tatínko, nerozčiluj, řekla starostlivě paní královna, ještě by ti mohlo zaskočit. A stejně se bude vdávat, zaučel král, a šel si po obědě zdřímnout. Ale usnout nemohl. Pořád se mu honilo hlavou, jak to s tím ženichem zařídit. A tak si nechal zavolat své dvorní rádce. Věc se má tak, řekl král, když se rádce uříceně ohlásil. Chci, aby se ta naše bledule, tedy chci říci spanilomyslná princezna, už konečně vdala. Ale ne, aby si vzala nějaké vysmrlé, ukníkané a nanisovaté princátko, nebo tak něco. Nemusí být bohatý, ale měl by to být silný chlap. Poraď, co mám dělat? Dvorní rada si prohrábl dlouhé vousy a potom se osmělil. A co to jasnosti udělat tak, jak to všichni králové vždycky dělají? No a jak to všichni dělají, zafunil netrpělivě král. No to se vyhlásí nějaká soutěž, turnaj nebo závod, řekl dvorní rádce. A ten, kdo to vyhraje, tomu se žádný vládce nerozmýšlí svou dceru dát. To je ten nejsilnější mužský. To je ono, zaradoval se král. Ale teď mi ještě poraď, jakou soutěž mám vyhlásit. No, když se jedná o nejsilnějšího muže, tak v zápase, navrhoval dvorní rada. No, tak to tedy hned napiš, poručil král a hned začal diktovat. Ať si chudý nebo bohatý, rodu prostého či vznešeného, ode dneška za měsíc dostav se na královský zámek, abys o ruku princezny zápasil. Vítěz, jak už to bývá dobrým zvykem, dostane království a půl princezny k tomu. Ale vaše jasnosti, ozval se nesměle rádce, chtěl jste snad říci, dostane princeznu a půl království k tomu. Jo, ano, máš pravdu, řekl král, škrtni to a napíš tam celou princeznu a jenom půl království, musíme šetřit. No, jak se princezna dozvěděla, co se to chystá, hned utíkala do vsi za tím svým hodinářským klukem. Vrazila do krámu, až se všechny hodinky s kukačkami rozkukaly. Co budeme dělat, Jozífku, vzlikala, vždyť ty s těmi tvými hodinářskými pincetovými ručičkami přece nemůžeš zápasit. A to byla pravda. A ten hodinářský kluk jenom vzdychl, protože to moc dobře věděl. No ale královská vyhláška je jednou královská vyhláška. A s tím se nedá nic dělat. A tak byl Jozífek velice smutný a čím více blížil den toho turnajového zápolení, tím víc byl smutnější. I ty všechny hodiny, co měl v krámku, tíkaly nějak posmutněle a některé obzvlášť útlocitné kukačky, když měly odkukat celou hodinu, místo kukání odfňukaly. Až jednou odpoledne přišel do krámu takový pomenší nenápadný pán. Chvilku postával před pultem, štrachal se v kapsách a pak povídá: mám tady jedny velice vzácné hodinky, ale nějak se mi na nich zašmodrchaly ručičky. Můžete mi to spravit? Josefek kouká, obrací hodinky v ruce, ale nic vzácného na nich nevidí. No jo, pozlacené byly, ale jinak nic moc. Až tady, jako když do něj hrom uhodí, na zadní straně je malými ozdobnými písmenky vyryto: nejsilnějšímu muži v celé zemi v hluboké úctě a uznání věnuje král Bašibozuk první a druhý. Josefek na to kouká, až mu oči přecházejí. To jsou vaše hodinky? Zeptal se a nevěřícně si toho pána prohlížel. No, čí by byly, to se ví, že jsou moje, řekl ten hubený pán. Jeden král mi je věnoval, když jsem vyhrál turnaj v zápase. A to jste přepral všechny, i kováře? Šťastný Josefek, a pořád se mu to jaksi nechce věřit. I kováře, usmál se ten nenápadný pán. Jo, hochu, i zápasit se může člověk naučit. Když to umíš, tak ani kováři není jeho síla nic platná. A vy byste mě to naučil? Vyhrkl ten hodinářský kluk a čelo se mu zapotilo jako ciferník stojacích hodin v chladném průvanu. No a k čemu by ti to bylo? Smál se ten pán, přece tady nebudeš zápasit s hodinama. A tak to ten hodinář ze sebe všechno vysypal. Jak se mají s princeznou rádi, jak o tom pán král nechce ani slyšet, a nakonec i to s tím turnajem. Ten pán si to všechno mlčky vyposlechl a pak povídá: když je to tak, tak já ti pomůžu. A co za to budete chtít? Chtěl ještě vědět Josefek. Nic, řekl ten pán. Lidé si mají pomáhat. Jenom mi musíš ty hodinky pěkně spravit. A hned s tím zasvěcováním do zápasnického umění také začali. Ten pán vysvětlil hodinářskému Josefkovi všechno pěkně od začátku. Jak musí padat, aby si neumlížil, jak má popadnout soupeře a využít jeho síly, ukázal mu všechny maty a chvaty, zkrátka všechno, co musí dobrý zápasník znát a umět. Na louce u rybníka si to všechno vyzkoušeli. A že ten kluk hodinářská měl v hlavě navíc, než jenom spravovat hodinky, netrvalo dlouho a položil na lopatky i toho svého učitele. No vidíš, řekl ten pán, teď už se nemusíš nikoho bát. A Josefek se nebál. Sotva přišel ten den královského turnaje v zápase, rozloučil se všemi kukačkami v hodinách, řekl, ať mu zakukají třikrát pro štěstí, a už se hrnul na zámek. Co tady chce ten hodinářský kluk? Smál se král. Snad nejde taky zápasit. Ale dlouho se nesmál. Josefek skočil mezi zápasníky, prvního přehodil přes rameno, druhému nastavil nohu, třetí, když to viděl, tak raději spadnul na zem sám. A naposled si nechal kováře, s tím bouchnul o zem, až se z něj zaprášilo. A jak to bylo dál, ať se všichni divili, jak chtěli, ten hodinářský kluk tu zápasnickou soutěž vyhrál. A co na to říkal pan král? Ten byl nakonec rád, že princezna toho nejsilnějšího chlapa přeci jenom dostala.

0: dobrý večer.
1: Jste určitě poznali, že to není žádná pozůstala, ale tady zůstala Jana Švandová.
0: Tak ještě jednou dobrý večer.
2: Můj rodina má lagy, já můj rodina na všem strany.
1: To je zima, co?
2: To je kosa, to je šílený.
1: Že já vůl nezůstal pěkně v teplíčku na primátorovi Dittrichovi.
2: No ale počkej, čet si včerejší noviny. Primátor Dittrich normálně šel ke dnu potopa. Turisti utopený a orchestr, ten šel dolů celý.
1: To snad není pravda. No tak to máme docela kliku, že jsme na Titaniku, ne?
2: No to jo. Houpli hou.
1: Houpli hou. Mrzlo k hubě. Vyplouvá loď Jambi. Teda hrajem pěkný sračky, co?
2: No víš, no, Nobel společnost.
1: Tak ten J.J. Astor, jak tam furt hulí jednu za druhou.
2: Zmalovaná Marč Astrova.
1: Já jsem se začal hrát tu moji pecku, ne, takovou tu one, two, a one, two, three, four. Štečku, štečku, Mr. Cůžko. Krem ty dechny. Hele, Racek. Hajzle. Na křídlo. Ty se na to mydlí, viď, ale... Ještě, že to je nepotopitelný, člověče.
2: Člověk, to je, taky jsou, není problém, ale...
1: Je jich málo.
2: Všim jsem si málo, no.
3: A, pánové!